0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Paliva budou ve středu zase dražší. České dráhy chtějí místo vlakvedoucích nasadit stevardy a Trump nevyloučil listopadové setkání se severokorejským vůdcem. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Maximální prodejní ceny pohonných hmot ve středu opět vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48,60 za litr. Benzín budou smět čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47,20 za litr, což je o 630 haléřů dráž než v úterý. Vyplývá to z cenového věstníku, který ve středu zveřejnilo ministerstvo financí. Cenové stropy nepřetržitě rostou od pátku. Maximální přípustná cena benzinu nyní bude nejvyšší od začátku regulace. U nafty se přiblíží dosud nejvyšší hodnotě z 1. října, kdy bylo možné diesel prodávat za 48,70. České dráhy chtějí ušetřit na vlakvedoucích, místo nich plánují nasazovat stevardy. Ti mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Ve středu o tom informovali Hospodářské noviny. Odborářům na železnici se to nelíbí. Podle nich by takovému rozhodnutí měla předcházet odborná diskuze. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců. Americký prezident Donald Trump připustil, že by se během listopadové návštěvy Asie mohl setkat s Kim Jong-unem, se kterým podle svých slov dobře vychází. Jeho vyjádření přichází po nové raketové zkoušce Severní Koreje, kterou kritizovali Jižní Korea i Japonsko. Seoul označil odpálení rakety za porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Seriál Formule 1 se v příštím desetiletí vrátí do Afriky a to poprvé od roku 1993. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín první velké ceny zatím není znám. O dohodě s pořadateli informovali zástupci Formule 1 na webu. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm. Během dne ale srážky postupně ustanou a místy se ukáže i slunce. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: ČEZ míří k soudu v Lucembursku. Policie obvinila 17-letého mladíka z pokusu o vraždu a uzavření letiště v Riádu komplikuje přestupy. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Energetická společnost ČEZ se bude bránit u lucemburského soudu. Tamní justice firmě kvůli sporu státu s firmou Diag Human zablokovala podíly v podnicích, přes které ČEZ ovládá distributora plynu Gasnet. Zástupci energetické společnosti i premiér Andrej Babiš věří v úspěch a tvrdí, že zákazníků v Česku se situace nedotkne. Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva v kauze Diag Human po státu požaduje zhruba 17 miliard korun. Babiš zdůraznil, že Česko nároky nikdy neuznalo a stát se bude proti odškodnění dál bránit. Plzeňští kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu 17-letého mladíka. V sobotu popolední u Boleveckého rybníka bodl nožem do zad běžkyni a ujel na kole. 39-letou ženu záchranáři přivezli do nemocnice ve stabilizovaném stavu. Podle policie si útočník oběť vybral zcela náhodně. Mladíka v neděli večer zadržela zásahová jednotka díky kamerovým záznamům a pomoci veřejnosti. Vyšetřovatelé pro něj navrhují vazbu. Uzavření letiště v Riádu cestujícím komplikuje přestupy. Řada aerolinek lety do Riádu zrušila nebo pozastavila kvůli úderům jemenských husijských povstalců. Některé spoje přesměrovala na jiná saudsko-arabská letiště, především do Džidy. Ta dál odbavuje mezinárodní lety, včetně spojů do Evropy. České ministerstvo zahraničí v reakci na útoky na letiště a výrazné zhoršení bezpečnostní situace varuje Čechy před cestami do Saudské Arábie. Varování platí pro celé území i pro tranzity na letištích. K opuštění země ministerstvo aktuálně doporučuje pozemní cestu do Kataru nebo Bahrajnu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A krátce ke sportu. Veronika Blažíčková zazářila na světovém poháru v Káhiře, kde si vystřílela stříbro v disciplíně třípolohové malorážky. V prestižním seriálu tak poprvé v kariéře dosáhla na medailové umístění. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm. Během dne ale srážky postupně ustanou a místy se ukáže i slunce. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Paliva budou ve středu zase dražší. České dráhy chtějí místo vlak vedoucích nasadit stevardy a Trump nevyloučil listopadové setkání se severokorejským vůdcem. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Maximální prodejní ceny pohonných hmot ve středu opět vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48,60 za litr. Benzín budou smět čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47,20 za litr, což je o 630 haléřů dráž než v úterý. Vyplývá to z cenového věstníku, který ve středu zveřejnilo ministerstvo financí. Cenové stropy nepřetržitě rostou od pátku. Maximální přípustná cena benzinu nyní bude nejvyšší od začátku regulace. U nafty se přiblíží dosud nejvyšší hodnotě z 1. října, kdy bylo možné diesel prodávat za 48,70. České dráhy chtějí ušetřit na vlak vedoucích. Místo nich plánují nasazovat stevardy. Ti mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Ve středu o tom informovali Hospodářské noviny. Odborářům na železnici se to nelíbí. Podle nich by takovému rozhodnutí měla předcházet odborná diskuse. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců. Americký prezident Donald Trump připustil, že by se během listopadové návštěvy Asie mohl setkat s Kim Jong-unem, se kterým podle svých slov dobře vychází. Jeho vyjádření přichází po nové raketové zkoušce Severní Koreje, kterou kritizovali Jižní Korea i Japonsko. Seoul označil odpálení rakety za porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Seriál Formule 1 se v příštím desetiletí vrátí do Afriky, a to poprvé od roku 1993. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín první velké ceny zatím není znám. O dohodě s pořadateli informovali zástupci Formule 1 na webu. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm. Během dne ale srážky postupně ustanou a místy se ukáže i slunce. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

never have nothing.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: ČEZ míří k soudu v Lucembursku. Policie obvinila 17-letého mladíka z pokusu o vraždu a uzavření letiště v Riádu komplikuje přestupy. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Energetická společnost ČEZ se bude bránit u lucemburského soudu. Tamní justice firmě kvůli sporu státu s firmou Diag Human zablokovala podíly v podnicích, přes které ČEZ ovládá distributora plynu Gasnet. Zástupci energetické společnosti i premiér Andrej Babiš věří v úspěch a tvrdí, že zákazníků v Česku se situace nedotkne. Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva v kauze Diag Human po státu požaduje zhruba 17 miliard korun. Babiš zdůraznil, že Česko nároky nikdy neuznalo a stát se bude proti odškodnění dál bránit. Plzeňští kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu 17-letého mladíka. V sobotu popolední u Boleveckého rybníka bodl nožem do zad běžkyni a ujel na kole. 39-letou ženu záchranáři převezli do nemocnice ve stabilizovaném stavu. Podle policie si útočník oběť vybral zcela náhodně. Mladíka v neděli večer zadržela zásahová jednotka díky kamerovým záznamům a pomoci veřejnosti. Vyšetřovatelé pro něj navrhují vazbu. Uzavření letiště v Riádu cestujícím komplikuje přestupy. Řada aerolinek lety do Riádu zrušila nebo pozastavila kvůli úderům jemenských husijských povstalců. Některé spoje přesměrovala na jiná saudsko-arabská letiště, především do Džidy. Ta dál odbavuje mezinárodní lety, včetně spojů do Evropy. České ministerstvo zahraničí v reakci na útoky na letiště a výrazné zhoršení bezpečnostní situace varuje Čechy před cestami do Saudské Arábie. Varování platí pro celé území i pro tranzity na letištích. K opuštění země ministerstvo aktuálně doporučuje pozemní cestu do Kataru nebo Bahrajnu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A krátce ke sportu. Veronika Blažíčková zazářila na světovém poháru v Káhiře, kde si vystřílela stříbro v disciplíně třípolohové malorážky. V prestižním seriálu tak poprvé v kariéře dosáhla na medailové umístění. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm. Během dne ale srážky postupně ustanou a místy se ukáže i slunce. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Pomáháme s Europlazmou.
2: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
3: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Radio Rock Zone.
6: Muzika na tělo.

0: Tak pěkný vám ráno, protože máme středu, láme se nám týden a příjemný teploty teďka po ránu. Oproti včerejším 4 stupňům, dneska jsme na 11, ale někde pršelo. Takže máme středu s datem tedy 15., jestli se nepletu. 14. ano. A je tu se mnou, to slyšíte, takže hezký ráno.
1: Krásný ráno. Myšáku, první zajímavá zajímavost, která se týká dnešního dne. Dnešní den je naprosto historický pro letectví v Čechách. Před 117 lety letec Rudolf Valenta provedl na letišti ve Vysočanech první zkušební let letadla, který byl vyrobený v Čechách. A to je věc, která je velmi důležitá. Zároveň pro vás mám taky nějaký důležitý pozvánky, tak třeba v Praze v Arše Plus budou dneska The Devil Wears Prada, a nebo v Malostranské besedě si můžete poslechnout kapelu Hm. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hradci Králové už mají novou koalici, elektrospotřebiče by brzy mohli napadat AI červy a fotbalisté Bohemiance v dohrávce utkají s Mladou Boleslaví. Hradci Králové povládne vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 společně s Piráty, Starosty a uskupením Změna pro Hradec. 37 členem zastupitelstvu mají těsnou většinu 20 hlasů. Primátorkou zůstane Pavlína Springerová. Koaliční partneři teď jednají o přibrání čtvrtého člena, který by mohla být ODS. Občanští demokraté požadují post jednoho náměstka a jednoho radního. S nimi by koalice posílila na 24 křesel. Zda vznikne čtyřkoalice, rozhodnou zastupitelské kluby do pátku. Hnutí ANO skončí v opozici. Chytré domácí spotřebiče mohou brzy čelit nové hrozbě v podobě autonomních škodlivých kódů. Výzkumníci společnosti Anthropic varují před takzvanými AI červy. Tyto programy dokážou sami vytvářet své kopie a šířit se mezi zařízeními připojenými k internetu. Schopnost samostatného množení by menší modely umělé inteligenci mohly získat už do konce letošního roku. Podle expertů jsou slabým místem zejména televizory, vysavače nebo trouby. Zastavení takového útoku může být mimořádně obtížné, protože neexistuje žádné centrální místo pro vypnutí. Odborníci proto vyzývají k rychlému posílení zabezpečení chytré elektroniky.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Prezident Trump je ve Spojených státech stále pod palbou kritiky. Vyvolala je jeho dohoda s ruským vůdcem Putinem ohledně nákupu nafty. Americký prezident tak dočasně uvolnil Moskvě sankce. Slibuje tím levnější palivo pro Američany. Proti tomuto kroku se ale ozývají i jeho vlastní republikáni. Pokračuje naše zpravodajka Hedvika Miller.
3: 4 republikánští a 2 demokratičtí senátoři společně žádají, aby Bílý dům rozhodnutí zrušil. Varují, že Washington nesmí finančně pomáhat Putinovi, zatímco Rusko zabíjí ukrajinské civilisty. Republikán Tom Tillis navíc upozorňuje na možný rozpor s americkým zákonem. Trump kritiku odmítá a argumentuje pomocí farmářům a dopravcům. Odborníci ale pochybují, že slíbené dodávky ceny výrazně sníží. Spor přichází ve chvíli, kdy republikány ohrožují právě drahé pohonné hmoty. Do kongresových voleb zbývají 3 týdny.
1: Fotbalisté Bohemians 1905 přivítejí v dnešní ligové dohrávce Mladou Boleslav. Mělíčku se soupeřem neprohráli v nejvyšší soutěži 9krát za sebou. Poslední 3 vzájemné duely na Vršovickém stadionu skončily remízou. Původní srpnový termín zrušila viróza v týmu hostů. Dnešním zápasem se uzavře 10. ligové kolo a tabulka bude kompletní. Výkop je v 18 hodin. Do Prahy míří americká bluesrocková zpěvačka Sarah Schor, známá svým silným a zároveň drsným hlasem a úctyhodném rozsahu. Sarah Schor zpívá blues, rock a příbuzné žánry celý život. Působila v kapelách Popi Chubbyho, Joelu Volkera, spolupracovala s Walterem Troutem, Robinem Trouverem a mnoha dalšími bluesmeny. Její diskografie se právě rozrostla na 3 solové desky a společné album s Troverem. Na Sarah na první poslech zaujme její nekompromisní chraplák. Zahraje v sobotu 17. října v Paláci Akropolis, přiveze i čerstvé nové album Running Wild, které vychází 9. října. Dnes už nás čeká zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 stupňů.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak letos ještě, Brian Adams, uvidíme, a to 13. prosince v O2 Areně, kdy tady vystoupí v rámci svého turné Raw with the Punches. Tak
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď jdou spíš na scénu řidiči, protože furt se něco děje. Bouralo se na D1 u Chodce rad na 30. kilometru na Brno, dva kamiony, kolona je tam přes 4 kilometry. Více jak 2-kilometrová kolona na trase ze Strakonic do Prahy. Je to před obezením u jíloviště. No a v Praze už nám popojíždí k Blská ve směru na Letňany. Jinak další zdržení na jihu Moravy, silnice 43 ze Svitav na Brno u Lipůvky a taky obchvat Slavkova směrem z Brna. V Liberci do Bijášova ulice osobák s cyklistou, tam opatrně. No a ještě jednu věc tady mám, D4, pozor, 13. kilometr na Prahu, osobák s divočákem. Došlo tam k uniku provozních kapalin, vozidlo stojí po nehodě na krajnici, nicméně zdržení v koloně, s tím počítejte.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Nový Headliner už můžete číst zdarma v apce i na webu. 30 let po svým, a ne 30 případů z historie kapely Bohnou. Jesse's Eagles of Death Metal znovu ve zpovědnici Šárky Hellerové. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Sympulzem. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipisk, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor PP a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benatska.cz. Benátská s Impulzem, pojďte se bavit.
1: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
4: Renu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou

0: dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Zbláznili jste se?
3: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Versa od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
9: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Muse za námi, před námi třeba Inexis Baby Don't Cry, 6 hodin 29 minut, Agáta slaví svátek. Tak, světový den standardu.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Tak, k tomu 11 stupňů někde prší a do toho Ondra, hezký ráno.
2: Dobré ráno. Hasiči od rána zasahovali u požáru bytu v Požární ulici v Karlových Varech. Naštěstí už je po ohni. Dívka z Klatovska si místo školy skoro rok užívala s matkou u moře. Žena dostala podmínku. Konflikt na Blízkém východě dál zdražuje letenky a ceny rostou o desítky procent. Martin Nečas bodoval zámoří 2 góly, rozhodl o výhře Koloráda na ledě Dallasu 3-2.
1: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak se zase podíváme na to, jak se nám jede. 6 hodin 37 minut, no a komplikace samozřejmě jsou, tedy budeme na D4, je to sjezd na Řitku, 13. kilometr od Příbrami na Prahu. Došlo tady ke srážce 3 osobních aut s divočákem, takže už je tam v tuhletu chvíli 3-kilometrová kolona. Na Břeclavsku mezi Klenticemi a Pernou bude probíhat údržba vozovky, no a ještě osobní auto s nákladním na Písecku mezi Veselíčkem a Křenovicemi. Jinak samozřejmě Praha už se nám plní taky, samozřejmě, takže pevný nervy za volantem. Nejhorší situace asi oblast kolem Ohrady na Žižkově. No a samo sebou taky k Blska na Letňany. Tak šťastnou cestu.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Počasí dneska, no, bude docela příjemně, protože aktuální teploty, pocitově to máme na 10 a i v ostatních městech to máme tak nějak kolem 7-10 stupňů. Nejchladněji tedy dnes připadá na Zlín, tam jenom 4 stupně. Nicméně počasí by mělo být ve stylu zatažené až oblačné oblohy se slabým deštěm, ale teplotami 13 až 18 stupňů.
0: Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Následujeme taky dopravu. Jakube, hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na dálnici D4 na 13. kilometru na cestě ze Strakonic se srazilo osobní auto s divočákem. Došlo tam k úniku provozních kapalin, kolona má přes 3 kilometry. A dále je zdržení před omezením na 9. kilometru u Jíloviště. V Praze už je ucpaná Kvelská ulice v úseku Hloubětín Letňany a zdržení narůstá také na cestě od Černého mostu na Štěrboholi. Z Global Assistance, Kuba.
1: A už se nám plní samozřejmě jižní spojka směr Barrandovský most, taky východní část Pražského okruhu mezi D11 a Štěrboholi. Nehoda dvou kamionů stále překáží na D1 ve směru na Brno, je to u Chocerat 31. kilometr, kolona zatím skoro 4 kilometry.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané od 700 gramů v Bila klubu za 59,90 a aktivní kefír v Bila klubu za 21,90. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard, ceny, peněžní poukázky, kupony a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
11: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
12: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Dokonalý kraj to je teda, to je pravda. Jak kde, tak vy se samozřejmě připravte na to, že může někde být vozovka mokrá, že je 11 stupňů a že je 7 hodin ráno. Ondro, hezký ráno.
1: Krásný ráno. Mám pro vás druhou zajímavost dnešního rána. Myšáku, zůstaneme u aviatiky. Před 79 lety se stala velká věc a to bylo prolomení zvukové bariéry. To bylo historický. Máme tady ještě něco, co není zas tak historický, a to jsou různý kytarový koncerty, na který dneska můžete skočit. Tak třeba v Meat Factory budou Forest Ray, to je v Praze, anebo v kabinetu Moose v Brně budou ty Syčáci nebo Voice Babes. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dívka si místo školy užívala rok u moře s mámou, do Řecka se vrátí starověké artefakty a Liberec si zabojuje o postup do playoff. Okresní soud v Klatovech potrestal podmínkou 49-letou matku za ohrožení výchovy mládeže. Žena odjela se svou 14-letou dcerou na 9 měsíců do Egypta. Dívka kvůli pobytu u moře zameškala téměř 900 vyučovacích hodin. Matka podle obžaloby nekomunikovala se školou ani se sociálními pracovníky. Obviněná se hájila zdravotními komplikacemi při plánovaném návratu. Soudkyně vynesla trestním příkazem roční vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Verdikt je pravomocný. Na východě Moravy pokračuje nebývalé sucho. Průtoky řek jsou minimální. Celá řada jejich přítoků už úplně vyschla, pokračuje náš zpravodaj Jan Čada.
3: Většinu potoků na Vsetínsku, Zlínsku, Kroměřížsku nebo Uhersko-Hradišťsku poznáte jen podle koryt. Voda nikde. Průtoky Bečvy, Dřevnice nebo Olšavy dosahují pouhých 1% ve srovnání s běžnými říjnovými průměrnými údaji. Řeka Morava si tak logicky nevede o mnoho lépe. Například v Kroměříži je průtok 13%. Déšť není ve výhledu a to týdně klesá hladina na vodních nádržích až o 25 cm.
1: Izrael v úterý vrátil do Řecka 22 starověkých artefaktů, nelegálně odvezených z jeho evropské země. Předání se odehrálo na pozadí posilující spolupráce obou zemí. Řecká ministryně kultury Lina Mendoniová převzala předměty od zástupce izraelského památkového úřadu Amira Ganora. Ceremonie se odehrála v Národním archeologickém muzeu v Aténách.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Liberce budou v dnešním utkání závěrečného hracího dne základní části Ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Bílí tygři jsou po úterních zápasech 6. kola 17. s jednobodovou ztrátou na švýcarského rivala a Nitru, která drží poslední postupové místo. Pod Severočechům k předskýžení slovenského celku stačit nebude, protože mají na kontě menší počet vítězství v základní hrací době. Představí se na ledě přímého konkurenta Davosu a zápas začíná ve 8:45. Nové album Dragon Force je na obzoru. V novém tvrdém singlu hostuje zpěvačka Archenemy. Dragon Force oznámili novou desku a spolu s ní vypustili single Hunger of the Beast. Ve skladbě slyšíme Alisu White Glass, jejíž zapojení se zdá být jasným signálem, že kapela vstupuje do další fáze. Britská power metalová skupina představila své stejnojmenné 10. studiové album. Podle serveru Consequence má být 19. března u Napalm Records. Očekáváme zataženo až oblačno a místy dneska bude slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů.
0: No a my se podíváme ještě na dopravu. Nehoda 2 kamionů stále překáží na D1 31. km na Brno. 7 km má kolona na D4, je to před zúžením u Jiloviště. Je tam navíc na 13. km dopravní nehoda. V Praze nám stojí Novopatská a Kbelská směrem do Letňan, východní část Pražského okruhu. Už se štosuje Barandovský most, Pražský okruh popojíždí mezi Zličínem a Ořechem a 3 osobní na 35 se zjíčí na do Hradce Králové.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak se provedem, co? Tak mám tady jednu nepříjemnou věc, tedy z té naší krásné Kbelské, protože před nájezdem na Cínoveckou je dopravní nehoda navíc. Takže popojíždí se. D48, 57. kilometr, bacha, je tam poruchaný nákladní auto. No a ještě pojďme kus dál, samozřejmě informace pro nás má Kuba. Kubo, hezký ráno, co máš, co víš?
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. V Praze na Kbelské ulici před nájezdem na Letňany pracují silničáři. Postojíte si v kolonách od Hloubětina a Satalic. Ucpaná je trasa Černý most Štěrboholy. Zdržení narůstá tradičně na Liberecké a Polotavské ulici směr tunely Blanka. A boudalo se na Hornátecké ulici do centra u vozovny Kobylisy. Očekávejte tam narůstající zdržení. Z Global Assistance, Kuba.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
10: To je ale zima. Jdu ven.
9: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: S mým hlasem mi pomohla AI. Miau. Paníčci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
13: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Boy a samo sebou ZZ Top, výborná to věc, za chvilku Offspring, ale taky tady budou samozřejmě Fleše, s těma už přichází samo sebou taky Ondra. Agáta slaví svátek a máme pozor, světový den standardů. Svátek taky slaví Háta a Krasoslav. Tak, máte to, jdeme za Ondrou.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pěkný ráno.
2: Hezký ráno. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních voleb, a to po dobu 10 dnů. Elektřina v Česku patří v evropském srovnání stále k nejdražším. Platí se průměrně 7 000 za megawatt hodinu. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic, což ukázalo vyšetření plicního laloku. Martin Nečas bodoval v Zámoří 2 góly, rozhodl o výhře Koloráda na ladě Delesu 3-2.
1: Radio Rock Zone.
0: Za chviličku se někam podíváme, protože tady máme samozřejmě víkend, 7 hodin 28 minut Offspring Dave Gahan. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

0: Jak jsem slíbil, tak se taky podíváme na víkendový akce. V sobotu 17. října máte jedinečnou příležitost navštívit místa, které jsou běžně nepřístupná. A takový olomoucký depozitář se totiž otevírá jen několikrát do roka. Takže v čase mezi 9. a 16., kdybyste náhodou byli tedy blízko Olomouce, si prohlédnete historické lokomotivy a vozidla. Taky o víkendu 17. a 18. v Praze nahlédnete do nově zrekonstruovaného průmyslového paláce. V rámci neotevřených dveří si můžete zdarma projít vytyčenou trasu přímo interiérem paláce, prohlédnout si jeho prostory a samozřejmě si pořídit taky vlastní fotografie, že jo? No a abych nebyl tak nějakým způsobem jenom v Praze a v Olomouci, tak si dáme ještě Brno. 17. října tady bude se konat burza historických vozidel. Výstava historických automobilů, motocyklů, prezentace prací restaurátorů. Tahle akce probíhá každý rok na jaře a na podzim na brněnském výstavišti. Dříve nesla název Motor Techna, dneska Veterán Techno. Takže možná na plánování takového volného času o víkendu dobrá nabídka. Teď se podíváme zase na silnice.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A tam se taky furt něco děje, že jo, samozřejmě tak dlouhý kolony, samozřejmě už máme na Kbelský, na Cínoveckou. D48, pozor, 44. 48. kilometr od Příbora na Český Těšín. Bude tam probíhat údržba vozovky, takže možný omezení. Z mostu do Žadce před Havraní, nehoda dvou osobních aut. Dále pozor ve Strahovském tunelu směrem na Troju. Je tam nehoda a vozidlo po nehodě. Se sílícím provozem se tedy tvoří kolona už od Barandovského mostu. No a ještě samozřejmě poruchaný nákladní auto vás bude brzdit možná na D8 na půltém kilometru od Drážďan na Prahu. Stojí Ukrajinice a tam už je teďka pěkná kolona.
1: Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, spíše klasický rock'n'roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak po 9. hodině Tomáš s pořadem objednej si svůj song. Máme středu 14. října, Agáta a světový den standardů. A standardně samozřejmě máme kolony.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: O tom se přesvědčíte. Kuba, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. V Praze počítejte s ranní špičkou s kolonami například na trase Černý most Štěrboholy, na Novopatské a Kbelské do Letňan. Na cestě do Blanky se postokuje na Liberecké a Polotavské. Na dopravní nehodu dejte pozor ve Strahovském tunelu na cestě do Troji. Očekávejte tam narůstající zdržení a bouralo se na Lehovecké ulici u křižovatky s Kolbenovou. Z Global Assistance, Kuba.
0: Pojďme dál. Nehoda dvou kamionů je na D1 na 31. kilometru u Chucerat na Brno. Kolona tady je velká. Má to přes 8 kilometrů, takže tam pevný nervy teda. No a víc než 8-kilometrová kolona je na D4 ve směru na Prahu. Je to před omezením u Jíloviště, v koloně navíc na 13. kilometru. Je hromadná nehoda.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
13: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
14: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105,9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Ty teď se strapním normálně. Byl pozdní večer, 1. maj. Večerní maj byl lásky hlas. No, dál to vím, ale jako kam samozřejmě tím mířím, to asi
1: to,
0: víš.
1: To já samozřejmě naprosto tuším. Dneska
0: a je to?
1: Významné narozeniny. Karel Jaromír Erben. Zemřela matka do hrobu dána.
0: Ano,
1: siroty po ní zůstaly.
0: No jo, takovýhle okýnka tady máme. Hezký ráno.
1: Krásný ráno všem. Dneska můžete skočit do kafé v lese, bude tam Cindy Marzo, nebo můžete třeba do Sub-Zero, bude tam Dohor. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hypotéky zdražují, klesl počet sjednání. Konflikt na Blízkém východě dál zdražuje letenky a Bouskové se nedařilo ve druhém kole. Banky a stavební spořitelny v září půjčily na bydlení přes 35 miliard korun. Objem sjednaných hypoték meziročně klesl o 6%. Zároveň mírně vzrostly úrokové sazby, a to na průměrných 5,1%. Vyplývá to ze statistiky České bankovní asociace Hypomonitor. Lidé uzavřeli téměř 6 000 nových smluv, což je proti loňsku 12% propad. Za zdražováním úvěrů stojí rostoucí cena peněz na mezibankovním trhu. Průměrná měsíční splátka nové hypotéky se ve srovnání s loňským rokem zvýšila téměř o 4 000 korun. Odborníci proto klientům doporučují volit kratší fixace. Masarykova silnice na Zlaté návrší v Krkonoších je jako nová. Silničáři tu asfaltování už dokončili. Ikonické stoupání z horních míseček v Brbatově Boudě je po rekonstrukci požehnáním pro silniční cyklisty. Pokračuje náš zpravodaj Tomáš Plecháč.
3: 5 kilometrů dlouhý úsek Masarykovy horské silnice se po rekonstrukci znovu otevřel. Liberecký kraj za ní zaplatil přes 20 milionů korun. Zmizely výmoly i původní dlážděné kostky. Silnice vedoucí do nadmořské výšky téměř 1400 metrů má v celé délce nový asfalt. Stavební firma na jaře ještě dokončí autobusová nástupiště na Zlatém návrší.
1: Eskalace na Blízkém východě prudce zdražuje letenky a komplikuje mezinárodní dopravu. Cestující se vyhýbají přestupům v tamních uzlech po raketovém útoku jemenských Husiů na letiště v Richádu. Úder si vyžádal 12 mrtvých a stovky zraněných. Aerolinky hledají bezpečnější trasy především přes evropský vzdušní prostor. Poptávka po alternativních spojích zvedá ceny letenek o desítky procent. Tuzemská společnost Smartwings musela posunout lety do Dubaje a Ománu na konec prosince. Ministerstvo zahraničí zatím před cestami do rizikových zemí pouze varuje. Cestovní pojištění v takových destinacích nemusí platit a lidé riskují úhrady léčby z vlastních úspor. Odborníci doporučují registraci v systému Drost a lety přes stabilní státy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Marie Bousková vypadla na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole. S Majou Chvalinskou z Polska 28letá česká reprezentantka prohrála 6-1, 1-6 a 1-6. Bousková nedala v prvním setu soupeřce šanci, pak ale kontrolu nad zápasem zcela převzala finalistka letošního Roland Garros. Ve druhé sadě Bousková přišla dvakrát o podání, ve třetí čtyřikrát a celkem předvedla 31 nevynucených chyb. Pražská malostranská beseda přivítá 27. října legendární precedens. Kapela, v jejímž čele stojí zakladatel, klávesista a textař Martin Němec, zde odehraje speciální koncert, kterým zahájí přípravy na oslavy 45 let od svého založení. Ty naplno vypuknou příštím roce. Během své existence si vybudovali nezaměnitelný rukopis, v němž propojí rokovou energii s dominantními klávesami, poetickými texty a místy až tajemnou či temnější atmosférou. Do malostranské besedy se pravidelně rádi vracejí a také tentokrát slibují vystoupení ve výborné koncertní formě. Dnes už nás čeká převážně zataženo, místy se slabým deštěm a přehánky. Dopoledne ještě můžou někde být mlhy. Teploty někde mezi 13 a 18 stupni.
0: No a my se podíváme na dopravu. Novopatská, Kbelská, Liberecká, Povltavská, jižní spojka, Pražský okruh, zasekáno. Tři osobáci jsou v sobě na silnici 35 z Liberce do Turnova. No a veselá je trasa na D4 směrem do Prahy před omezením u Jiloviště. Tam je v koloně navíc hromadná dopravní nehoda. No a D1, 31. kilometr na Brno, bacha, je tam taky nehoda a kolona už 8 kilometrů. Pěkný ráno.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jdem za Jakubem, hezky ráno.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. Stále čekejte komplikace kvůli ranní špičce. Hodně ucpaný je východ Prahy. Zdržíte se například na cestě přes Novopaskou a Kbelskou ulici k Letňanům, kde je zúžená vozovka. Ucpaná je také trasa do Štrbohol od Černého mostu po východní a Štrbohovské spojce. A na cestě na Smíchov je kolona od Skrče po Dobřížskou ulici. Na Pražském okruhu se popojíždí už na cestě k dálnici D1 v úseku od Řeb až po sjezd na Ořech. V protisměru vázne provoz u Jesenice a zdržíte se od 5. kilometru D5 na příjezdu do Prahy. Z Global Assistance, Kuba.
1: Srážka 3 osobních aut překáží na trase z Liberce do Turnova. Je to před Hodkovicemi, takže tam opatrně na dobrždění. Na trasa Vodňany České Budějovice u Češnovic. Tady bacha, objízdná trasa. Havarovala tady osobní auto, místem projedete jedním pruhem. A pak tady mám ještě jednu závažnější informaci, a to je Strahovský tunel. Ve směru na Troju je vozidlo po nehodě, je tam silný provoz a tvoří se kolona. No a ještě příjezd do Brna po D2 od Bratislavy, je tam 3-kilometrová kolona ve směru na Česko, tedy na D1.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T., Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům

0: extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
4: Pomáháme s Europlazmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
6: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat VIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
9: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.
10: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A my jdeme na Flash 8 hodin a 30 minut. Agáta slaví svátek, za chvilku Lenny Kravitz a teď samozřejmě Ondra.
2: Hezké ráno. Pozor na výhodné investice do kryptoměn. Podvedenou dvojici z jižních Čech to stálo 5 milionů korun. Sněmovna bude znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Němečtí vinaři očekávají kvůli velkým vedrům a suchu nejslabší úrodu od roku 2010 a fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví.
0: Radio Rock Zone.
1: A já už stejně říkám, jakmile někdo narazí na nějaký podvod a prodělá na tom, dobře mu tak.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak Praha, katastrofa, to je jasný, varení provoz je tady každý den úplně stejný. D1 směrem od Olomouce na Ostravu, tam je dopravní omezení na 300 a 330 kilometrů a vytvořila se tam kolona, takže s tím počítejte. No a pojďme na D5, 129, 126 kilometr na Prahu, Ukrajince probíhá údržba vozovky, no a D5 taky obráceným směrem taky se bude makat na silnici. Vějte samozřejmě opatrně, no a cokoliv z dopravy klidně 605-222-007.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Teploty dneska budou celkem příjemný, ty budou tak nějakým způsobem do těch 18 stupňů, ale obloha bude zatažená až oblačná. Ve čtvrtek očekáváme teploty podobné, 12 až 17, ale tady už bude polojasno až jasno.
2: Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Mixabat jako tečka, no a s váma už Tomáš, samozřejmě, ode mě Inexis, Kid Rock, dopravní informace.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Informace z Prahy, no a Kuba.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. S 6-kilometrovou frontou počítejte na D4 od Příbramy do Prahy před Jílovištěm před 9. kilometrem. Na pražském okruhu čekejte přerušované kolony mezi Jesenicí a Barandovem v protisměru před Ořechem a pomalu proto jede příjezd do Prahy od Plzně od 5. kilometru D5. Přímo v Praze zůstávají ucpané hlavní tahy, například od D10 na spojice až po Štěrboholi. Tam se navíc bouralo na sjezdu z Hradecké D11 směrem na Štěrboholi. Ucpaná je v obou směrech místy Novopatská a Kbelská na cestě do Letňan. A pokud pojedete do tunelu Blanka, zdržíte se okolo 20 minut na Liberecké a na Povatavské kolama 5 minut. Z Globa, Dan Skuba.
0: A už popojíždíte i na Průmyslový. Nehoda tří osobních aut komplikuje provoz na 35 z Liberce do Turnova. Je to před Hodkovicemi a protože na některých místech máme mlhu, mám tu informaci poznatek z D10.
3: Jedu po D10 z Mladé Boleslavy na Prahu. Je tady dost hustá mlha a většina z vás jede na denní svícení. Zapněte si normální svícení, ať je vás vidět i ze zadu.
0: A kdybyste náhodou zapli ty mlhovky, tak pravidlo, máte za sebou auto, zadní mlhovka se vypíná.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
4: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
15: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Rock a jeho první hudlán na rádiu Rock Zone, tedy Song First Kiss. Něco málo do 9. středa 14. října, Gátám, Hátám a Krasoslavům, všechno krásný. Světový den standardů, to je taky zajímavá záležitost, nějak tomu každý můžeme přistoupit dle svýho. Já bych přistoupil ke zprávám, je tady Ondřej, čau.
1: Čau, hezký ráno. Dneska v Kafe v lese budou hrát Cindy Marzo, takže určitě zaskočte, nebo třeba v Sub-Zero budou Nerost a nebo Brána. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pro nové připojení k elektrické síti je nutné podepsat dodatek. Elektřina u nás patří k nejdražším v Evropě a fotbalisté Bohemian se v dohrávce utkají s Mladou Boleslaví. Domácnosti s rozestavenými domy nebo plánovanými fotovoltaikami mají čas jen do začátku listopadu na podpis dodatku ke smlouvě o připojení k elektrické síti. Pokud dokument neuzavřou včas a zařízení ještě nemají zapojené, smlouva zanikne a přijdou o rezervovanou kapacitu. Nové podání žádosti už nemusí původně schválený příkon garantovat a varuje před tím energetický regulační úřad. Pro běžné rodiny je nevratný poplatek stanovený na nulu, podpisem dodatku tedy nic navíc neplatí. Povinnost vychází z novely energetického zákona a má uvolnit zbytečně blokovaný výkon v přetížených distribučních sítích. Elektřina v Česku patří v evropském srovnání nadále k nejdražším. Podle nových údajů Eurostatu za první pololetí platili tuzemské domácnosti v průměru přes 7 000 korun za megawatt hodinu. Jde o sedmou nejvyšší částku mezi sledovanými státy, a to i přes meziroční zlevnění způsobené poklesem burzovních cen a převzetím poplatku za obnovitelné zdroje státem. V přepočtu na partitu kupní síly a výši mezd vychází Česko dokonce jako třetí nejdražší v Evropě. Vyšší nominální ceny než v tuzemsku mají pouze v Německu, Belgii, Rakousku, Švédsku a Polsku, kde letos skončily cenové stropy. Experti navíc upozorňují, že letní zdražování u dodavatelů se v unijních statistikách projeví až ve druhé polovině roku. Prezident Trump je ve Spojených státech stále pod palbou kritiky. Vyvolala ji jeho dohoda s ruským vůdcem Putinem ohledně nákupu nafty. Americký prezident tak dočasně uvolnil Moskvě sankce. Slibuje tím levnější palivo pro Američany. Proti tomuto kroku se ale ozývají i jeho vlastní republikáni. Pokračuje Hedvika Miller.
3: 4 republikánští a 2 demokratičtí senátoři společně žádají, aby Bílý dům rozhodnutí zrušil. Varují, že Washington nesmí finančně pomáhat Putinovi, zatímco Rusko zabíjí ukrajinské civilisty. Republikán Tom Tillis navíc upozorňuje na možný rozpor s americkým zákonem. Trump kritiku odmítá a argumentuje pomocí farmářům a dopravcům. Odborníci ale pochybují, že slíbené dodávky ceny výrazně sníží. Spor přichází ve chvíli, kdy republikány ohrožují právě drahé pohonné hmoty. Do kongresových voleb zbývají 3 týdny.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Bohemians 1905 přivítají v dnešní ligové dohrávce Mladou Boleslav. Dělíčku se soupeřem neprohráli v nejvyšší soutěži 9krát za sebou. Poslední 3 vzájemné duely na varšovickém stadionu skončily remízou. Původní srpnový termín zrušila Virtus v týmu hostů. Dnešním zápasem se uzavře 10. ligové kolo a tabulka bude kompletní. Výkop je v 6 hodin. Nové album Dragon Force na obzoru. V novém tvrdém singlu hostuje zpěvačka Arch Enemy. Dragon Force oznámili novou desku a spolu s ní vypustili single Hunger of the Beast. Ve skladbě slyšíme Alisu White Glass, jejíž zapojení se zdá být jasným signálem, že kapela vstupuje do další fáze. Britská power metalová skupina představila své stejnojmenné 10. studiové album. Podle serveru Consequence má být 19. března u Napalm Records. Dnes už nás čeká zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 18 stupňů.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 3 minuty po 9, já přihodím ještě rychlou dopravu, dejte pozor, v Plzni na náměstí generála Píky došlo na kruháči ke střetu 2 osobních aut, počítejte s nárazovou kolonou, no a v Přerově v Lipnické ulici na kruháči došlo ke střetu osobáku s cyklistou a na místě jsou záchranné složky, očekávejte silný provoz. Tak jo, pojďme si dát Papa Roach, Guns N' Roses nebo Red Hot Chili Peppers.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.19, pojďme se podívat na situaci v dopravě, kterou pro nás sleduje dneska Kuba. Kubo, jak to vypadá? Čau.
2: Ahoj, to má pěkné ráno. Stále očekávejte problémy v Praze. Například se zdržíte na Žižkově, na Hartigově a na Jana Žilivského kvůli dopravnímu omezení. Na cestě do Blanky zůstává fronta na Liberecké a Povltavské ulici. Na východě Prahy jsou přerušované kolony, tradičně na Liberecké, Kbelské a také momentálně i na východní spojice do Štěrbohol. A pokud pojedete po Pražském okruhu, budete místy popojíždět mezi Jesenicí a Barandovem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Co se počasí týče, tak 13 stupňů aktuálně a polojasno dnešek má být. Přesto víceméně spíše oblačné, zatažené odpolední maxima 18 stupňů. V noci to klesne téměř na nulu, odněle někam, někde i na minus jedničku. No a čtvrtek čekáme polojasno až jasno. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost. Tak pozor na to, odpolední maxima do 17 stupňů. Dáme si The All American Rejects.
0: Radio Rock Zone.

0: seš element!
1: Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Sympulzem. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipisk, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor PP a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benátská s Impulzem, pojďte se bavit.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
7: dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
7: váš názor. Váš názor.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Baví tě vylepšovat svoje auto? Pak mrkni na Allegro. V kategorii Automoto najdeš nářadí, značkové autodíly, pneumatiky a spoustu dalšího. Když tuning auta, tak Allegro.
10: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
9: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

prisoner of your life.

0: Živá Green Day na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: A už to tady pro vás mám, pojďme se podívat, co kde dneska v klubech. Začneme samozřejmě u Prahy, v Arše Plus, The Devil Wears Prada, Novelists, Oversize a další, takže spousta skvělý muziky. Jsou v Malostranský besedě, zpěvačka Cindy Marzo v Kafe v lese, další zpěvačka, nebo respektive frontwoman, tedy Midi, mají rozlučkový koncert v Roxy, tak to bude plný slz, v Sub-Zero, Nerost, Brána a taky Dohor, Forest Ray a Star 51 v Meat Factory. Co se Brna týče, v kabinetu Mus, Tysičáci a Voice Babes, no a v Metro Music Baru Baronova Holota a Lidopop. Skvělý. Já mám pro vás Eddieho Vedra.
1: Radio Rock Zone.
2: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
3: Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se podívat ještě v rychlosti jednou na dopravu v této hodině. Praha v Poděbradské ulici směrem do centra před křižovatkou s Průmyslovou se srazila dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, zdržíte se v dlouhý koloně. No a v Bubeneckém tunelu směrem do Troji, tam jsou dokonce tři auta v sobě, počítejte s omezením provozu a s kolonou.
0: Radio Rock Zone.
2: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, s MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
14: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Alanis Morissette na rádiu Rock Zone, necelá minuta do 10. hodiny, středa 14. října, krásný dopoledne vám přeje Tomáš Frede. My si dáme další rychlej přehled zpráv, protože dorazil Ondřej a nevím, co jiného by tady chtěl dělat. Čau.
1: Čau, hezký dopoledne. V Brně můžete zaskočit na Voice Babes, který budou v kabinetu Moose, anebo třeba v Praze v Meat Factory budou Forestry. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Poslanci budou znovu hlasovat o zákonu o státních zaměstnancích, Musk na Ukrajině omezil Starlink a Liberec si zabojuje o postup do playoff. Poslanci budou po vetu prezidenta Petra Pavla znovu hlasovat o sporném zákonu o státních zaměstnancích. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů trvá na zrušení dosavadního služebního zákona a chce snáze obměňovat personál ve státní správě. Podle koalice současná úprava úřadu zabetonovala, zatímco hlava státu i opozice varují před nepřístupnou politizací úřednického aparátu a rozporu s unijními standardy. Prezident odmítl podepsat také související novelu, jež mu odebírá pravomoci jmenovat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a svěřuje ji ministerstvu zahraničí, což narazí na ústavní mantinely. Opozice už finalizuje společnou stížnost k ústavnímu soudu. Na východě Moravy pokračuje nebývalé sucho. Průtoky řek jsou minimální. Celá řada jejich přítoků už úplně vyschla. Pokračuje Jan Čada.
3: Většinu potoků na Vsetínsku, Zlínsku, Kroměřížsku nebo Uhersko-Hradišťsku poznáte jen podle koryt. Voda nikde. Průtoky Bečvy, Dřevnice nebo Olšavy dosahují pouhých jednotek procent ve srovnání s běžnými říjnovými průměrnými údaji. Řeka Morava si tak logicky nevede o mnoho lépe. Například v Kroměříži je průtok 13%. Déšť není ve výhledu a to týdně klesá hladina na vodních nádržích až o 25 cm.
1: Společnost SpaceX Elona Muska omezila na Ukrajině fungování satelitního systému Starlink. Znemožnila provoz vojenské verze při rychlostech nad 160 km za hodinu. Podle poradců prezidenta Zelenského i armádních zdrojů krok před pro předchozí varování narušil probíhající bojové mise na jihovýchodě fronti. Omezení přichází v době rostoucího napětí mezi Kyjevem a Washingtonem. Ukrajina v minulých dnech čelila ruským raketovým útokům bez varování západních spojenců, a to po hrozbách administrativy Donalda Trumpa ohledně zastavení sdílení zpravodajských informací. Vztahy komplikuje také dohoda Washingtonu s Moskvou o dodávkách nafty. Musková společnost se k technickému omezení zatím nevyjádřila.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Liberce budou v dnešním utkání závěrečného hracího dne základní části Ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Bílí Tygři jsou po úterních zápasech 6. kola 17. s jednobodovou ztrátou na švýcarském rivalu a Nitru, která drží poslední postupové místo. Bod Severočechům k prestižnímu slovenskému celku stačit nebude, protože mají na kontě menší počet vítězství v základní hrací době. Představí se na ledě přímého konkurenta Davosu a zápas začíná ve 8:45. Do kina můžete vyrazit na film Šipkař, novou černou komedii Jakuba Machaly. Jakub Štáfek v ní vyměnil Lavyho za dredaře, který má šipky takřka v krvi. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Pepe po propuštění z vězení chce začít znovu, jenže dluží peníze lichváři.
5: Počkej, já je seženu, mám tutovku!
4: Šanci vidí v Milánkovi, podivínovi s neobyčejným talentem na šipky.
6: Já nejsem smát.
4: Z hospodského turnaje se tak rázem pro oba stává cesta k penězům, slávě i pořádnému průšvihu.
7: Já jsem čekal stánek s parkem, kde se židlí a terč. Tohle to je úplně jiný level, Pepe.
1: Očekáváme zataženo až oblačno a místy slabý déšť nebo přehánky. Teploty někde mezi 13 a 18 stupni.
0: Děkujeme krásně, my si dáme další muziku a dáme si AC/DC, Nirvánu nebo Evanescence.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.17, pojďme se podívat na dopravu s Kubou, čau.
2: Čau Tomé, pěkné dopoledne. S přerušovanými kolonami počítejte na východě Prahy od Štěrbohol okolo Běchovic, Černého mostu a také dále přes Novopatskou a Kbelskou ulici až po dopravní omezení u Letňan. Silný provoz je na jižní spojce před Barandákem a pokračuje dále po Dobříšské ulici k tunelu Mrázovka. Na Praze 4 v křižovatce Vyskočilově a Budějovické ulice se srazil osobák s motorkářem a dvě osobní auta bourala v Hloubětíně na Baňkově ulici. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info. Před námi živák Van Halen, dáme si taky YouTube.
0: Radio Rock Zone.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Pomáháme s Europlazmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
6: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
9: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

Rádio Rock Zone, muzika na telo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak máme za sebou živák Van Halen 10.30, pojďme se podívat na dopravu opět s Kubou. Čau Kubo.
2: Čau Tome, pěkné dopoledne. S přerušovanými kolonami počítejte na východě Prahy od Štěrbohol okolo Běchovic, Černého mostu a také dále přes Novopatskou a Kvelskou ulici až po dopravní omezení u Letňan. Silný provoz je na jižní spojce před Barandňákem a pokračuje dále po Dobříšské ulici k tunelu Mrázovka. Na Praze 4 v křižovatce Vyskočilově a Budějovické ulice se srazilo osobák s motorkářem a dvě osobní auta bourala v Hloubětíně na Vaňkově ulici. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info, před námi další muzika, tentokrát to budou Bon Jovi nebo Real Republic.
0: Radio Rock Zone.
3: Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Tak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.
0: Are you digging it?

0: od Bon Jovi na rádiu Rock Zone 10.40 už za necelou minutu. A já jenom upozorním na mého hosta pro tento týden, tedy už zítra nás čeká další díl pořadu Odposlech Toma Frödeho. No a mými zítřejšími hosty budou členové metalcoreové party Severals, který právě vydali dost zajímavý album, konkrétně dorazí Dominik Fencel, tedy zpěvák a taky baskytarista Ondřej Dobrý. Takže kdo máte rádi tenhle ten typ muziky, rádi taky navíc objevujete novou muziku, tak zítra buďte ve střehu ve 13 hodin další díl pořadu Odposlech Toma Frödeho s kapelou Severals.
1: Radio Rock Zone. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od dvou kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
10: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
11: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
12: Rádio Rock Zone

0: Jack White na Radio Rock Zone, minuta a něco málo do 11. hodiny, krásný srdeční dopoledne vám přeje Tomáš Frede. Muziky bylo pro tuto chvíli dost, dáme si zase další zprávy s Ondřejem, který dorazil, tak se pojďme do nich posunout. No to je krásný. Ondřej, zdar, je to tvoje.
1: Čau, hezký dopoledne všem. Dneska v Praze můžete zaskočit do Archi Plus, tam budou hrát Devil Wears Prada, anebo třeba v Roxy budou Midi. Pojďme na všechno podstatné, co se děje. Ústavní soud projedná zastropování cen nafty, konflikt na Blízkém východě. Na rádiu Rock Zone. Dál zdražuje letenky a Bouskové se nedařilo ve druhém kole. Zastropování cen benzínu a nafty míří k ústavnímu soudu. Skupina senátorů mu totiž navrhuje, aby zrušil zákon, který umožňuje regulovat ceny pohonných hmot prostřednictvím vládního nařízení. Senátoři, za které jednal Tomáš Goláň, nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Namítají ale, že zákon dává vládě příliš široké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před dlouhodobě ztrátovým provozem. Vláda určuje maximální ceny paliv kvůli tomu, že jinak platíme o mnoho korun na litr více než obvykle. Benzín a nafta zdražují kvůli válce na Blízkém východě. Masarykova silnice na Zlaté návrší v Krkonoších je jako nová. Silničáři tu asfaltování dokončili. Ikonické stoupání z horních míseček v Vrbatově Boudě je po rekonstrukci požehnáním pro silniční cyklisty. Pokračuje Tomáš Plecháč.
2: 5 kilometrů dlouhý úsek Masarykovy horské silnice se po rekonstrukci znovu otevřel. Liberecký kraj za ní zaplatil přes 20 milionů korun. Zmizely výmoly i původní dlážděné kostky. Silnice vedoucí do nadmořské výšky téměř 1400 metrů má v celé délce nový asfalt. Stavební firma na jaře ještě dokončí autobusová nástupiště na Zlatém návrší.
1: Eskalace konfliktu na Blízkém východě prudce zdražuje letenky a komplikuje mezinárodní dopravu. Cestující se vyhýbají přestupům v tamních uzlech po raketovém útoku jeménských Husijů na letiště v Richádu. Údaj si vyžádal 12 mrtvých a stovky raněných. Aerolinky hledají bezpečnější trasy především přes evropský vzdušný prostor. Poptávka po alternativních spojích zvedá ceny letenek o desítky procent. Tuzemská společnost Smartwings musela posunout lety do Dubaje a Ománu na konec prosince. Ministerstvo zahraničí zatím před cestami do rizikových zemí pouze varuje. Cestovní pojištění v takových destinacích nemusí platit a lidé riskují úhradu léčby z vlastních úspor. Odborníci doporučují registraci v systému Drost a lety přes stabilní státy.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Marie Bousková vypadla na turnaj ve Wuhanu ve druhém kole. S Majou Chvaleňskou z Polska 28-letá česká reprezentantka prohrála 6-1, 1-6 a 1-6. Bousková nedala v prvním setu soupeřce šanci, pak ale kontrolu nad zápasem zcela převzala finalistka letošního Roland Garros. Ve druhé sadě Bousková přišla dvakrát o podání, ve třetí čtyřikrát a celkem předvedla 31 nevynucených chyb. Pražská malostranská beseda přivítá 27. října legendární precedens. Kapela, v jejímž čele stojí skladatel, klávesista a textař Martin Němec, zde odehraje speciální koncert, kterým zahájí přípravy na oslavy 45 let od svého založení. Ty naplno vypuknou v příštím roce. Během své existence si vybudovali nezaměnitelný rukopis, v němž propojí rockovou energii s dominantními klávesemi, poetickými texty a místy až tajemnou či temnější atmosférou. Do malostranské besedy se pravidelně a rádi vracejí a také tentokrát slibují vystoupení ve výborné koncertní formě. Dneska už nás čeká převážně zataženo místy s deštěm, odpoledne postupně může být i jasno. Teploty někde mezi 13 a 18 stupni.
0: Děkujeme velmi pěkně a pojďme si dát tentokrát ZZ Top, Oasis nebo Rammstein. Ještě jednou krásný dopoledne.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.20 už za pár vteřin. My si dáme ještě dopravu s Markem, jak to vypadá, čau.
2: Ahoj Tome, hodně plná je východní část Prahy, stojí se v úseku Černý most, Novopatská a Kbelská ve směru do Letňan. Popojížit budete i na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy a na zdržení se připravte i na Pražském okruhu ve směru na letiště a to mezi Jesenicí a Barandovem. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, díky za info, mám pro vás Pretty Reckless.
0: Radio Rock Zone.
3: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
4: Devadesátky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna rychlá doprava v této hodině na trase Žatec Plzeň v Pšově. Prosím pěkně, se srazila dvě auta, zdržení je minimální. V Plzni v Hajerovského ulici stojí v jízdním pruhu osobní auto s poruchou, taky pozor. No a v Karlových Varech v Buchenwaldské ulici se srazila dvě osobní auta s opatrností. Projdete jedním jízdním pruhem. Dáme si flogy, Molly?
0: Radio Rock Zone.
2: Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: No taky bych málem zapomněl omrknout situaci z předpovědí, kam se nám to posunulo. Jinak aktuálně tedy 16 stupňů oblačno, jak už jsem předeslal, tak to i zůstane. Bude tedy převážně oblačná až polojasná obloha. Teploty ovšem stále příjemný 13 až 18 stupňů. V noci to klesne už na nulu, no a čtvrtek čekáme polojasný nebo skoro jasný, ráno se budou vyskytovat místy mlhy, teploty stále ještě v pohodě 12 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
5: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milgheria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
11: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
12: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Krásný co? Už pravý poledne, minuta něco málo do 12. hodiny, tohle jsou Manic Street Preachers, já vám samozřejmě přeju krásný pravý poledne, dobrou chuť, dobrý pití, mé jméno je Tomáš Frede, se mnou je tady taky Ondřej, to znamená, že jsou tu další zprávy, pojďme na ně, čau.
1: Čau, hezký poledne. Pro vás, kdo jste z Brna a měli byste dneska večer volno, chtěli si někam zaskočit, tak v kabinetu Moose budou ty sičáci, anebo třeba v Metro Music Baru bude Lidop. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V Ústí nad Labem je nové zastupitelstvo, internetoví podvodníci jsou stále troufalejší a Muchová pokračuje ve Wuhanu. Bývalá bašta hnutí ANO už má povolební jasno. Koalice Jedno Ústí, která vyhrála v Ústí nad Labem komunální volby, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem se stane ředitel městských služeb Tomáš Vohryska. Jedno Ústí spojilo před letošními volbami 7 ústeckých stran a hnutí. V zastupitelstvu o 37 členech bude mít Jedno Ústí většinu 22 hlasů. ANO odchází v krajském městě po 8 letech do opozice. Legenda o pohádkovém zhodnocení peněz stála seniorku z Táborska celoživotní úspory. Žena uvěřila internetové reklamě o výhodném investování. Přes aplikaci WhatsApp komunikovala s neznámou ženou, která ji ke zhodnocení úspor přesvědčila. Seniorka předávala obálky s penězi osobně falešným kurýrům, kteří za ní jezdili domů. Přišla o 4,5 milionu korun. Klasický internetový podvod vyšetřuje policie. Prezident Trump je ve Spojených státech stále pod palbou kritiky. Vyvolala je jeho dohoda s ruským vůdcem Putinem ohledně nákupu nafty. Americký prezident tak dočasně uvolnil Moskvě sankce. Slibuje tím levnější palivo pro Američany. Proti tomuto kroku se ale ozývají i jeho vlastní republikáni. Pokračuje Hedvika Miller.
3: 4 republikánští a 2 demokratičtí senátoři společně žádají, aby Bílý dům rozhodnutí zrušil. Varují, že Washington nesmí finančně pomáhat Putinovi, zatímco Rusko zabíjí ukrajinské civilisty. Republikán Tom Tillis navíc upozorňuje na možný rozpor s americkým zákonem. Trump kritiku odmítá a argumentuje pomocí farmářům a dopravcům. Odborníci ale pochybují, že slíbené dodávky ceny výrazně sníží. Spor přichází ve chvíli, kdy republikány ohrožují právě drahé pohonné hmoty. Do kongresových voleb zbývají 3 týdny.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česká tenistka Karolína Muchová pokračuje ve Wuhanu. Po obratu v Číně porazila Američanku McNailyovou a postupuje do 3. kola. Její další soupeřkou bude Diana Schneiderová z Ruska. S turnajem se ve 2. kole naopak rozloučili Nikola Bartuňková a Marie Bousková. Nové album Dragon Force je na obzoru. V novém tvrdém singlu hostuje zpěvačka Arch Enemy. Dragon Force oznámili novou desku a spolu s ní vypustili single Hunger of the Beast. Ve skladbě slyšíme Elisu White Glass, jejíž zapojení se zdá být jasným signálem, že kapela vstupuje do další fáze. Britská power metalová skupina představila své stejnojmenné 10. studiové album. Podle servu Consequence má být 19. března u Napalm Records. Dnes už nás čeká zataženo s vysokou oblačností. Odpoledne by se mohlo objevit někde i polojasno. Teploty někde mezi 13 a 18 stupni.
0: Děkujeme velmi pěkně, před náma už polední 90, tedy pojďme si dát ku příkladu Metaliku, Kabát nebo Nirvánu hezký pravý.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.21, dáme si rychlou dopravu. V Praze v Dlouhý se zrazila dvě osobní auta na dálnici D8, 64 km směrem na Drážďany. Dejte pozor na porouchaný osobní auto. No a na trase Žatec-Plzeň v Pšově, připomínám, se srazila dvě auta, zdržení je minimální.
2: Radio Rock Zone. Nový headliner už můžete číst zdarma v apce i na webu. 30 let po svým, a ne 30 případů z historie kapely Bohnout. Jesse's Eagles of Death Metal znovu ve zpovědnici Šárky Hellerové

0: Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Sympulzem. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipisk, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor PP a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benatska.cz. Benátská s Impulzem, pojďte se bavit.
2: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Další rychlá doprava ode mě, dejte pozor, na D3 109. km ve směru do Českých Budějovic stojí porouchaný auto. No a na dálnici D8 64. směrem na Drážďany taky osobák porouchaný, trošku to tam komplikuje. Připomínám, v Praze v Dlouhý se srazila dvě auta.
0: Radio Rock Zone.
2: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
3: Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední doprava v téhle hodině D1, 205. kilometr směrem od Vyškova na Brno. Došlo k nehodě osobáku. Zasahují tam záchranáři, policie, provoz je částečně omezen. Kolona má zatím necelý kilometr ve Zlíně ve Hornomlínské ulici u nádraží Zlín Podvesná se srazila dvě auta. Počítejte s omezením.
0: Rádio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
7: Zbláznili jste se?
8: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
13: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Poslední 90 za náma, Pearl Jam na Radio Rock Zone, hezký odpoledne vám přeje Tomáš Frede. Pojďme si dát ještě jedny aktuální zprávy společně s Ondřejem, je tady, čau.
1: Hezký odpoledne. Dneska bude v kafé v lese Cindy Marzo, takže určitě zaskočte, a nebo třeba v Sub-Zero budou dohor. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
1: Číňan u pražského soudu odmítl obžalobu ze špionáže, v Německu si na nádraží pivo nedáte a Liberec si zabojuje o postup do play-off. Čínský občan obvinění ze špionáže všechno popřel. Zhang Yiming dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu, která ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž je viněn z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Obhájce navrhuje, aby byla ze zbytku hlavního líčení vyloučena veřejnost. Soud o návrhu rozhodne po přestávce. Povolební vyjednávání ve Zlíně mění směr. Co platilo ještě včera večer, už podle reportéra Jana Čady neplatí.
3: Hezký den, boj o posty na radnici ve Zlíně se pěkně zauzduje. Důvod: hnutí Zlín 21 zatím vždy v opozici odmítlo už proklamovanou spolupráci s lehce vítězným ANO a také s ODS. Hnutí kontakty ukončilo a vyzvalo k jednání další subjekty. Samo získalo ve volbách 8 mandátů, lídr Čestmír Vančura usiluje o post primátora. Na řadě bude určitě setkání se zástupci STANu, kteří získali 20% hlasů a mají 9 nových zastupitelů.
1: Na všech německých nádražích bude od čtvrtka platit zákaz konzumace alkoholu. Dnes to oznámila železniční společnost Deutsche Bahn, která si od tohoto kroku slibuje zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu se dráhy rozhodly po sérii útoků na železniční zaměstnance. Ten nejzávažnější se odehrál v únoru, kdy cestující napadl průvodčího, který těžkým zraněním později podlehl. Soud poslal útočníka na 10 let do vězení.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Liberce budou v dnešním utkání závěrečného hracího dne základní části Ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Bílí Tygři jsou po úterních zápasech 6. kola 17. s jednobodovou ztrátou na švýcarského rivala a Nitru, která drží poslední postupové místo. Bod Severočechům k předstižení slovenského celku stačit nebude, protože mají na kontě menší počet vítězství v základní hrací době. Představí se na ledě přímého konkurenta Davosu a zápas začíná ve 8:45. Pražská malostranská beseda přivídá 27. října legendární precedens. Kapela, v jejímž čele stojí za skladatel, klávesista a textař Martin Němec, zde odehraje speciální koncert, kterým zahájí přípravy na oslavy 45 let od svého založení. Ty naplno vypuknou v příštím roce. Během své existence si vybudovali nezaměnitelný rukopis, v němž propojí rockovou energii s dominantními klávesami, poetickými texty a místy až tajemnou či temnější atmosférou. Do malostranské besedy se pravidelně a rádi vracejí a také tentokrát slibují vystoupení ve výborné koncertní formě. Dnes už čekáme převážně zataženo s mírnými srážkami, odpoledne by se mohlo vyjasnit a být polojasno. Teploty někde mezi 13 a 18 stupni.
0: Děkujeme pěkně, pojďme si dát další muziku, absolutní klasika Police, mám pro vás ale taky Hollywood Undead nebo Linkin Park, hezky odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Tak, jednu dopravu v této hodině si dáme. D11, 52,5 km směrem z Jaroměře na Prahu. Stojí porouchaný auto, dejte pozor. Na D1, 262 km směrem na Prahu, taky porouchaný auto. Takže bacha. No a na trase Žatec-Plzeň v Pšově se srazila dvě auta. Stále je to ještě v řešení. Byť je zdržení minimální, dejte si pozor. Dáme si novinku, dáme si Imodium a Vojtána All Inclusive.
0: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Radio Rock.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Ano, ještě jednou to omrkneme, tak myslím si, že ta nejakce je Farše Plus, The Devil Wears Prada, taky novelist, Oversize a další. Pojďme dál, zpěvačka Cindy Marsor, dneska křtí album v Kafe v lese, Midi se loučí v Roxy, jsou v Malostranský besedě, Forestry a Star 51, nejspíš v Meat Factory. Brno, v kabinetu Mus, Tisíčáci a Voice Babes, no a v Metro Music Baru Baronova Holota a Lido Pop.
0: Radio Rock Zone. Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone. Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na Radio Rock Zone.

0: že to přesně ta kapela, která když si pokoušela žalovat i Nirvánu kvůli songu Smells Like Teen Spirit, no, údajnou vykrádačku, tak se zaposloucháme, že jo. Možná to tam někde vzadu je. Každopádně tohle jsou Boston, nebo byli, krátce po půl dvojce, já už se s vámi pouze rozloučím, o 14 s váma Frank, no a my si to dáme zase zítra, do té doby čus.
1: Radio Rock Zone. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
8: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
9: Radio Rockzone, muzika na tělo. If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe.

0: Krásný, dobrý, nefalšovaný, středeční odpoledne, přátelé, od mikráku už se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili Radio Rockzone. Nejsem tady, ale sám, je to se mnou i Verča, ahoj Veru.
1: Čau.
0: My vám přejeme krásnou středu, 14. října 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Agátám, Hátám a Krasoslavům, pardon, který ho dneska slaví. Taky se dneska připomínáme Světový den standardů, tak tohle který k dnešku. No a co já bych vám ještě pověděl hezkýho? Nic zajímavého tady pro vás toho nemám, takže Veru, přenechávám ti slovo. Povídej, co máš pro nás ty.
1: Já ti děkuju, já se hned tady s váma na začátku mý směny položím otázku, kam dneska večer za živou muzikou. V pražském prostoru Archa Plus vystoupí dneska The Devil Wears Prada společně s kapelami Novelist a 156 Silence a taky Oversize. V Brně v kabinetu Muse zahrají Tysi Šáci a Voice Babes. No a v pražském Roxy, když se vrátíme do té naší matičky Stověžatý, tak se můžete rozloučit s jednou érou kapely Majdy na koncertě s názvem Poslední hurá. To jsou tipy ode mě, ale samozřejmě máte i další věci, co kde se večer hraje u nás na webu v sekci Club Life. Tak mrkněte, je tam toho docela dost. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Babiš je ve střetu zájmů, vánočních kaprů bude dost a Santiago zasypali kroupy. Evropská komise v oficiální odpovědi protikorupční organizace Transparency International uvedla, že premiér Andrej Babiš zůstává ve střetu zájmů. Organizace se na Brusel obrátila poté, co Babiš v únoru vložil akcie holdingu Agrofert do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Měla totiž pochybnosti, zda tento krok střet zájmů skutečně vyřešil. Babiš závěry o střetu zájmů odmítá. Rybáři ujišťují, že kaprů bude na Vánoce dostatek. Jejich cena ale může oproti loňsku mírně vzrůst. Jeho české rybníky letos trápí extrémní sucho. Místy v nich zůstává jen třetina vody a vysychají také přítoky. Rybáři proto vodu přečerpávají mezi rybníky a některé výlovy odkládají až na přelom listopadu a prosince. Zrušený výlov největšího českého rybníka Rožmberk nahradí v Třeboni akce pro veřejnost. Rybáři teď doufají, že konečně dorazí vydatnější déšť. Hlavní město Chile zasáhly prudké bouřky a intenzivní krupobytí, které pokrylo ulice bílou vrstvou. Silné deště způsobily rozsáhlé záplavy a podle prvních informací se ve městě mohlo objevit i slabé tornádo. Úřady kvůli nebezpečnému počasí vyhlásily nejvyšší stupeň výstrahy. Santiago tak uprostřed jara na chvíli vypadalo jako zasněžené.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejisté Hradce Králové se můžou posunout v extraligové tabulce. V zítřejší předhrávce 11. kola budou v Litvínově usilovat o posun na třetí místo. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva, která v případě tříbodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na sedmou pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne v 17:30. Přesně 14. října roku 77 vydal David Bowie album Heroes, druhou část své slavné berlínské trilogie. Titulní píseň inspiroval pohled na dvojici, která se líbala u berlínské zdi. Bowie později prozradil, že šlo o jeho producenta Tonyho Viscontiho a zpěvačku Antoniu Mas. Z příběhu tajné lásky na pozadí rozděleného Berlína se potom postupně stala nesmrtelná hymna odvahy, svobody a naděje. V noci nás čeká jasno až polojasno, místy se vytvoří mlhy a čekají nás i přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 5 stupňů až 0. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, které se během dopoledne rozpustí. Teploty vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Tak jo, Veru, moc krát díky, no a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned skrát pro vás mám třeba Muse, Bon Jovi anebo Kabáty a jich Dole v dole.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 14.20 přesně na Rádio Rock Zone, no a po Iron Maiden a jejich klasice Can I Play With Bandas se podíváme, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací. Tu nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, hezké odpoledne. Kvůli zúžení v Kbelské ulici před nájezdem do Letňan očekávejte přerušované kolony od Štěrbohou přes Novopatskou a doprava zpomaluje také v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem. Z Global Assistance Lenka.
1: Leni, moc krát díky a my už si pojďme dát další muziku na tělo. No a vykopneme s novinkou od Guns N' Roses s názvem Nothing.
0: Radio Rock Zone.
3: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
4: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rokových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu.

Radio Rock Zone. Muzika na telo.

0: Thank you.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
2: Za námi živák All the Way to Reno od R.E.M. a když jsme u těch živáků, tak si ve 14.36 řekneme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začneme Prahou v Archa Plus, v prostoru Archa Plus, respektive dneska vystoupí kapely The Devil Wears Prada, s nimi Novelist 156 Silence a taky Oversize. V Malostranské besedě hrají HM, v Kafe v lese proběhne první koncert Natálie Míšové alias Cindy Marso, v Roxy proběhne naopak poslední koncert kapely Midi, v Sub-Zero vystoupí Dohor, Nerost a Brand. V Meat Factory pak Forest Ray a Star 51. Pro Brno tu mám Kabinet Moose, kde vystoupí ty Sičáci a Voice Babes a v Metro Music Baru Baronova Holota a Lidopop. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už se ale pojďme dát další muziku na tělo. Čekaj nás Clash nebo Wolf Alice a jejich White Horses.
1: Radio Rock Zone.
3: Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 14.45 a my se pojďme ještě jednou podívat, jak to vypadá s dopravní situací na dálnici D35 na 263 km směrem na Hradec Králové. Stojí odstavené nákladní auto, dejte tam pozor. Pak tu máme na Pražském okruhu u sjezdu na Jinočany na 21,5 km směrem k D1 došlo ke srážce 3 dodávek s osobním autem. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte s omezením a s kolonou od sjezdu z D5. V Praze na Pražském okruhu na 21 km směrem k dálnici D1 před sjezdem na Jinočany havarovala 4 osobní auta, kolona sahá až ke sjezdu z dálnice D5 a na Praze 10 ve Strašnicích v ulici k Červenému dvoru bourala 2 osobní auta. Projíždějte tam s opatrností. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějakou tu muziku na tělo a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony, trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
10: Pomáháme s Europlazmou.
11: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
12: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: 3. hodina odpolední na Radio Rock Zone, to znamená jenom jediný, a to, že se vám u mikráku opět schází Franka Verča, přinášíme vám další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním ale přejeme krásnou středu 14. října 26, taky všechno nejvyšší k svátkušem Agátám, Hátám a Krasoslavům, který ho dneska slaví, a tak dále a tak dále. Tolik chytrostí, ale ode mě beru povídit, co máš pro nás ty.
1: Já vás taky zdravím, jestli už přemýšlíte, kam večer vyrazíte, tak tady mám pro vás hned 3 tipy. V pražský Malostranský Besadě dneska zahrajou HM, v brněnském Metro Music Baru vystoupí Baronova Holota a Lidopop, no a v pražském Kafe v lese se představí dneska Cindy Marso. Ještě můžete kouknout k nám na sociální sítě nebo na naše webovky do sekce Club Life, máte tam další tipy, kam zajít. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Koalice přehlasovala prezidenta Pavla. Slovensko trápí hladina Dunaje a fotbalisty Jablonce čeká těžký čtvrtek. Koalice přehlasovala Pavla. Spor o pravomoci prezidenta i úředníky tak posoudí ústavní soud, jak avizovali opoziční politici. Vládní koalice přehlasovala Pavlovo veto k novému zákonu o státních zaměstnancích i k doprovodné novele, která odebírá hlavě státu jedno z jeho ústavních pravomocí bez změny ústavy. Prezident Pavel se stejně jako opozice obává politizace státní správy. Francouzská letecká společnost Air France se přizpůsobí izraelským pravidlům. Ty pilotům a členům posádek z 31 převážně muslimských zemí zakazují léta do Izraele i přes jeho vzdušný prostor. Podle odborníků může toto opatření vyvolat žaloby kvůli diskriminaci. Stejně mají postupovat také české Smartwings. Nová pravidla přicházejí po incidentu z konce září, kdy se pilot společnosti Fly Dubai údajně pokusil unést letadlo a namířit ho na letiště v Tel Avivu. Slovensko trápí hladina Dunaje. Dunaj vysychá a to se projevuje i na ekonomice. Nedostatek vody způsobuje problémy nejen zemědělcům, ale také dopravě a energetice. V přístavech stojí i nákladní lodě.
3: Námorníci pravidelne sledujú, či sa hladina nezdvihla natoľko, aby bezpečne preplávali. Ak lode aj preplávajú, nemajú veľa nákladu, aby pod jeho váhou nenarazili na dno. Časť nákladov sa musí preklápať na železnicu a kamióny, to samozrejme niečo stojí. Nedostatok vody spôsobuje problémy i v elektrárni v Gabčíkove. Už dlhodobo funguje iba jedna turbína, aj to takmer na minimálny výkon. Od vzniku vodného diela taký nízky prietok vody ešte na Dunaji nemali. Jozef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Zítra ve Freiburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Výkop je na programu v 9 večer. Fanoušci Ozzyho Osbourna a Black Sabbath si můžou pořídit novou knihu mapující historii kapely. Ta zásadně ovlivnila vývoj heavy metalu. Publikace zachytuje cestu čtveřice Ozzyho Osbourna, Tonyho Iommiho, Geezera Butlera a Billa Warda od prvních koncertů v Birminghamu přes slavná alba a bouřlivé životní příběhy až po rozlučkový koncert Back to the Beginning. Kniha má 160 stran, pevnou vazbu a vychází v luxusním provedení. Předprodej stojí kniha 599 korun. Případně ji můžete pořídit ve výhodném kompletu se speciálním časopisem o Ozzym za 759. Zítra bude většinou polojasno, ráno místy mlhavo, to se během dopoledne rozpustí. Teploty vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Tak jo, vedou, moc krát díky, no a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned zkrát pro vás mám třeba Linkin Park, YouTube, anebo Lennyho Krevice a jeho Bring It On.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se podívat, jak to vypadá v 15.17 z dopravní situací, no a tu nám opět popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj Leni.
2: Ahoj Franku, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu u sjezdu na Jinočany na 21. a půltém kilometru směrem k dálnici D1 došlo ke srážce tří dodávek s osobním autem, kolona je od Zlíčina i od plzeňské D5. V Praze 2 na Vinohradech v Anglické ulici na křižovatce se Škrétovou došlo ke střetu dvou dodávek, očekávejte zdržení. A v Praze 9 v Kolbenově ulici směrem do centra na úrovni čerpací stanice bourala dvě osobní auta. Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, moc krát díky, no a my už si pojďme dát další muziku na tělo a vykopneme s novinkou od Foo Fighters s názvem Window.
0: Radio Rock Zone.
3: Nový headliner už můžete číst zdarma v apce i na webu. 30 let po svým, a ne 30 případů z historie kapely Bohnou. Jesse's Eagles of Death Metal znovu ve zpovědnici Šárky Hellerové. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.

0: Ne minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz? Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
9: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Za náma živák od Foster the People, a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začneme v Arše Plus tady v Praze, kde vystoupí dneska The Devil Wears Prada, s nimi Novelist a taky 156 Silence anebo Oversize. V Malostranský besedě vystoupí Hm, v Kafe v lese pak Cindy Marso, její první koncert, v Roxy naopak poslední koncert kapely Midi, v Sub-Zero kapely Dohor, Nerost a Brána a v Meat Factory Forest Ray a Star 51. Pro Brno tu mám Kabinet Muz, kde vystoupí Tysičáci a Voice Babes a v Metro Music Baru zahrají Baronova Holota a Lidopop. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další muziku na tělo. Čekají nás Heart anebo Pretty Reckless a jejich For I'm Dead.
0: Radio Rock Zone.
2: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T, Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
3: Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock'n'roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Po koledě, která nestárne od Heart a Barracuda, se ještě jednou v této hodině podíváme konkrétně minutu před 3:45 na to, jak vypadá aktuální dopravní situace. Tu nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Frenku, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu u sjezdu na Jinočany na 21,5 kilometru směrem k dálnici D1 došlo ke srážce 3 dodávek s osobním autem. Kolona je od Zličína i od plzeňské D5. V Řeporích, v Horšovské ulici na křižovatce s Draženovskou se střetlo osobní auto s dodávkou. V Praze 4 v Křesomyslově ulici u zastávky MHD Divadlo na Fidlovačce se střetlo osobní auto s tramvají. Počítejte se zdržením. A v Průmyslové ulici směrem na Hostivař na křižovatce s ulicí k Hrušovu se srazila 2 osobní auta. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, moc krát díky. My si pojďme dát ještě nějakou tu muziku na tělo a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerie Harfa.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
9: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: studio, přátelé. Papadouč nás doprovodili do 16 hodin, nebyli do 4 hodiny odpolední na rádiu Rock Zone. To znamená jenom jediný, a to, že tu máme další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví Franka Verča, přejeme krásnou středu 14. října 26 a tak dále a tak dále. Víc novinek tady pro vás nemám, za to vedu ty asi jo. Tak půjdej.
1: Jo, já bych tady něco měla, vás taky zdravím. A ještě než si dáme ty zprávy, tak se mrkneme kam večer za muzikou. V pražský Meat Factory dneska vystoupí Forestry a Star 51. V klubu Sub-Zero dneska zahrají Dohor, Nerost a Prána. No a když bychom zamířili do Brna, a to konkrétně do kabinetu Moose, tak tam se můžete dneska večer těšit na Tysičáky a Voice Babes. To jsou typy ode mě, ale vy ještě samozřejmě projeďte naše webovky, sekci Club Life nebo naše sociální sítě, jsou tam další typy. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babiš odmítl spekulace o konci několika ministrů. Řecko zasahly prudké lijáky a Bohemians přivítají mladou Boleslav. Premiér Andrej Babiš ujistil, že má důvěru v ministra školství Roberta Plagu a neplánuje ani odchod ministra životního prostředí Igora Červeného či zdravotnictví Adama Vojtěcha. Spekulace o Plagově konci se objevily kvůli jeho neshodám s premiérem, mimo jiné ohledně změn v inkluzivním vzdělávání. Koalice se ale dnes na podobě změn dohodla a Plaga následně uvedl, že nevidí důvod k personálním změnám ve vládě. Babiš zároveň označil za nepravdivé zprávy, že ho Vojtěch žádal o odchod z funkce a návrat do diplomacie. Podhůří Jeseníků zůstane do budoucna bez větrných elektráren. Odhlasovali si to občané Horního Benešova na Bruntálsku v místním referendum. To probíhalo souběžně s komunálními volbami jako anketa, která měla ukázat postoj obyvatel k možné výstavbě. Starosta města Pavel Kénik řekl, že s žádným investorem nebo developerem radnice nejedná. Zamítavý postoj občanů tak není čárou přes rozpočet.
3: Tady už vlastně dlouhodobě, myslím si, poslední 2-3 volební období to vždycky někdo otevře, ale pokaždé to jakoby zavrhneme. Ale vnímáme to, že v okolí a i tím vlivem těch akceleračních zón, které jsou schovány tady jak v našem katastru, tak i v okolních katastrech, se o to občané začínají trošičku více zajímat, tak jsme prostě chtěli dát občanům možnost se těmto otázkám vyjádřit.
1: Starosta Kénik předpokládá, že nejčastějším důvodem odmítnutí větrných elektráren je možný dopad na krajinný ráz. Řecko zasahly silné bouřky a přívalové deště. Bleskové povodně zaplavily silnice, domy a obchody. Na Rodu a Skiatosu proud vody odnášel i auta. Situaci komplikoval také prudký vítr, který měl v nárazech rychlost přes 100 km za hodinu. V několika oblastech platí nejvyšší stupeň výstrahy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Bohemky přivítají mladou Boleslav. Dohrávka 6. kola první ligy startuje v 18 hodin. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série ve vzájemných zápasech. Se středočeským soupeřem v Dulíčku od května 2018 neprohráli v nejvyšší soutěži 9krát po sobě. Poslední 3 zápasy tam skončily nerozhodně. Do kina můžete vyrazit na Šipkaře, novou černou komedii Jakuba Machaly. Kuba Štáfek v ní vyměnil Laviho za dredaře, který má šipky skoro v krvi. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Pepe po propuštění z vězení chce začít znovu, jenže dluží peníze lichváři.
5: Počkej, já je seženu, mám tutovku!
4: Šanci vidí v Milánkovi, podivínovi s neobyčejným talentem na šipky.
6: Já nejsem smát.
4: Z hospodského turnaje se tak rázem pro oba stává cesta k penězům, slávě i pořádnému průšvihu.
7: Já jsem čekal stánek s parkem, kde si židlí a terč. Tohle to je úplně jiný level, Pepe.
1: V noci bude jasno,
4: Pepe, po propuštění z vězení.
1: A závěrem počasí. V noci bude jasno až polojasno, místy se vytvoří mlhy a čekají nás i přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 5 až k 0 a ve čtvrtek nás čeká polojasno, ráno místy mlhavo, to se během dopoledne rozpustí. Teploty vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Tak jo, Veru, já ti moc krát děkuji, no a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned zkrát pro vás mám třeba Vohnouty, Green Day a nebo taky Nickelback a jejich Rockstar.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Rolling Stones a jejich klasický rockový kousek na rádiu Rock Zone Start Me Up. No a my se v 16.18 pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací. Tu nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Stále čekejte kolony na hlavních tazích kvůli pátečnímu provozu. Zdržíte se například na jižní spojce mezi Kačerovem a příjezdem do Štěrbohol. V protisměru se popojíždí od Krče přes jižní spojku Barandák do Břížskou ulici až do tunelu Blanka. Očekávejte také silný provoz přímo v Blance, v úseku od Davids po výjezd do Nové Polota.

0: tvorivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než jen letenka.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
4: Rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
7: váš názor.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
14: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Za náma živák od Jefferson Airplane a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Pro Prahu tu mám pozvánku do Archy Plus, kde vystoupí The Devolvers Prada a s nimi Novelists a 156 Silence a taky Oversize. V Malostranský besedě zahrají Hm, v Café v lese Cindy Marso, její první koncert, v Roxy naopak poslední koncert kapely Midi, Sub-Zero, pak kapely Dohor, Nerost a Brána a v Meat Factory Forest Ray a Star 51. Pro Brno tu mám pozvánku do kabinetu Moose, kde vystoupí Tisíčáci a Voice Babes a Metro Music baru zahrají Barnova Hlota a Lidopop. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už pojďme na další muziku na tělo. Čekají nás YouTube anebo Hailstorm a jich The Steeple.
0: Radio Rock Zone. Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Tak zjistíte dneska večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Za náma kvalita, která nestárne od YouTube With or Without You, no a my se pojďme chvilku před 4:45 podívat ještě jednou v té hodině, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Tu nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj Leni.
2: Ahoj Franku, hezké odpoledne. V Polutavské ulici směrem k tunelu sjezdu z mostu Barikádníku se srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Kvůli zúžení v Kubelské ulici před nájezdem do Letňan očekávejte přerušované kolony od Průmyslové i od jižní spojky od Spořilova. Štěrboholská jižní spojka popojíždí i ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak od magistrály přes Barandiák až do Dobříšské. A na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 u sjezdu na Jinočany na 21.5. kilometru probíhá odklízení hromadné nehody. Kolona je od Karlovarské D6 i od Plzeňské D5 od Rudné. Global Assistance, Lenka.
1: Leni, moc krát díky. My si pojďme ještě nějakou tu muziku na tělo, no a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
3: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard, ceny, peněžní poukázky, kupóny a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
11: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 5. hodina odpolední na Radio Rock Zone, to znamená jenom jediný a to, že tu máme další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás, ale samozřejmě od mikráku zdraví Franka Verča, přejeme krásnou středu 14. října 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Agátám, Hátám a Krasoslavům, který ho dneska slaví. Taky se dneska připomínáme Světový den standardů, nevím, co si po tím mám představit, ale budiš. No a tohle chytrosti ode mě. Veru, povídej, co máš pro nás ty k dalším zprávám.
1: Čau, já vás taky zdravím. Ještě si před těma zprávama položíme otázku, kam vyrazíme za živou muzikou dneska večer. V pražském prostoru Archa Plus dneska vystoupí The Devil Wears Prada společně s kapelami Novelist a 156 Silence, no a taky ještě tam vystoupí Oversize. Pražským Roxy se můžete rozloučit s jednou érou kapely Majdy na koncertě s názvem Poslední hura. No a když bychom zavítali do Brna, tak tam v kabinetu Mus zahrajou ty Syčáci a Voice Babes. To jsou tipy ode mě, vy ještě koukněte třeba k nám na sociální sítě, jsou tam další tipy, co a kde se dneska hraje. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidé zasaženi olovem v pitné vodě dostanou slevu na vodné. Studentské protesty ve Francii pokračují a fotbalista Hibš prodlužuje smlouvu s Boleslaví. Středočeské vodárny odpustí lidem zasaženým zářijovou kontaminací pitné vody vodné za 10 dní. Sleva se automaticky promítne do vyúčtování. Společnost ale odmítá odpovědnost za znečištění. Voda s olovem zasahla 12 obcí, včetně Odoleny vody, a omezila přibližně 15 000 obyvatel, kteří nesměli používat k pití ani na vaření. Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6. Dokončení zbytku zhruba 12-kilometrového úseku se ale zdrží kvůli změně technologie výstavby mostu. Podle ředitelství silnic a dálnice stavba také prodraží. Z vysoutěžených 3,5 miliardy korun pravděpodobně na více než 4 miliardy. Francouzští studenti i dnes blokují některé střední školy a univerzity. Protesty místy provázejí i incidenty. V Bordeaux na jihozápadě země hořela fasáda jednoho z licejí. Na severu se desítky lidí zabarikádovali v univerzitním areálu. Vláda doufá, že protesty utichnou se začátkem prázdnin. Organizátoři ale vyzývají k pokračování a účasti na sobotních demonstracích proti zdražování. Studenti požadují lepší podmínky ve výuce, změnu systému přijímání na vysoké školy a investice do středního školství ve výši v přepočtu 244 miliard korun.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalista Matěj Hibš prodlužuje smlouvu s Mladou Boleslaví. 33-letý levý bek a bývalý mládežnický reprezentant podepsal s prvoligovým klubem nový dlouhodobější kontrakt. Ten původní by mu vypršel na konci sezony. Hibš už je pátým hráčem, se kterým mladoboleslavský klub během posledního týdne prodloužil smlouvu. Baskytarista Ian Hill vysvětlil, proč po 57 letech končí s pravidelným koncertováním s Judas Priest. Dlouhodobá artritída mu komplikovala hraní a během posledního evropského turné si dokonce přetrhl šlachu v levém rameni, takže už nedokázal pořádně zvednout ruku k baskytarovému krku. Kapela proto povolala Davy Horimera, který ho úspěšně zastoupil. Hill nechtěl riskovat rušení dalších koncertů a zklamat fanoušky. Ale na nový desce Judas Priest se ještě podílet bude, protože basový party už nahrál. Zítra nás čeká polojasno, ráno místy mlhavo, to se během dopoledne rozpustí. Teploty vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Tak jo, Veru, moc krát díky. No a přátelé, my už si pojďme dát další muziku na tělo. Hned zkraje pro vás mám třeba Sabaton, Aerosmith nebo 30 Seconds to Mars a jich From Yesterday.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Po nejlepším klasickém rockovém kousku od Def Leppard a jejich Photograph se pojďme podívat v 17.18, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací. Tu nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj!
2: Ahoj Frenku, hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směru na letiště na 28,5 kilometru před sjezdem na Evropskou bourala dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Na výjezdu z Prahy po Brněnské ulici na úrovni Chodova došlo k nehodě bagru. Počítejte se zdržením od Spořilovské. Na Vinohradech v Lucemburské ulici bourala dvě osobní auta. Ve Vršovicích v ulici Klouži na křižovatce s Moskevskou zasahují hasiči u požáru. Silnice je tady uzavřená. A v centru Prahy v Křížovnické ulici došlo ke střetu tramvaje s chodcem. Global Assistant Lenka.
1: Leni, moc krát díky. My už si pojďme dát další muziku na tělo. Vykopneme s novinkou od Europe s názvem The Cult of Ignorance.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence.

0: dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
1: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
2: To je ale zima. Jdu ven.
1: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
6: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
7: Pomáháme s Europlazmou.
8: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
9: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
10: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Za námi živák od Kiss a když jsme u těch živáků, tak se pojďme mrknout na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Mám tu pozvánku do Archy Plus tady v Praze, tady vystoupí The Devil Wears Prada, Novelist 156 Silence a taky Oversize. V Malostranský besedě vystoupí kapela Hm, Sub-Zero, Dohor, Nerost a Brána, v Meat Factory Forest Ray a Star 51 a v Kafe v lese první koncert Cindy Marso, no a v Roxy poslední koncert kapely Midi. Pro Brno tu mám kabinet Moose, kde vystoupí Tysičáci a Voice Babes a v Metro Music Baru zahrají Baronova Holota a Lido Pop. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už pojďme na další muziku na tělo. Čekej nás AC/DC anebo Danko Jones a Marty Friedman a jejich Diamond in the Rough.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se vrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací ještě jednou v této hodině. Konkrétně v Praze v Dobříšské směrem k Barrandovskému mostu bourala dvě osobní auta a připravte se na zdržení. Na dálnici D10 na 12. kilometru ve směru na Turnov stojí prouchané vozidlo. V Praze na Ďáblické ulici před křižovatkou se Střelnickou se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Na Vinohradech v Chorvatské ulici u křižovatky s Dykovou bourala tři osobní auta, počítejte se zdržením. A na dálnici D1 na 261. kilometru ve směru na Ostravu stojí prouchané osobní vozidlo. Tolik tedy k dopravě, přátelé, já se s tím a tím s vámi pro dnešek loučím. Za mě už si to za chvilku přebere kolega Šimon Kalousek, se kterým si dáte naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a taky hrajeme na vaše přání. No a my se uslyšíme zase zítra v klasický čas, čili od 6 do 9 večer. Do té doby se mějte krásně a zítra zase čus.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mavelix. Buďte in.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, s MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Hledáš cenově dostupné autodoplňky? Najdeš je na Allegro. V kategorii Automoto si vybereš ze široké nabídky součástek, filtrů či olejů. Podzim tě tak nezaskočí ani za volantem. Když příslušenství do auta, tak Allegro.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok, půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
13: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
14: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
15: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone.
16: Muzika na tělo.

0: Krásný večer, přátelé. Kapela Lucie nám právě dohrála na rádiu Rock Zone. Máme 17 hodin 58 minut. Od Mikrákova zdraví Veronika. Máme středu 14. října 26. Svátek dneska slaví Agáta, Háta a taky Krasoslav, takže přeju všem všechno nejlepší. No a dneska si taky připomínáme Světový den standardů. Úplně nevím, co to je, ale prostě si to připomínáme. Jestli dáváte přednost večer trávit někde v klubu a třeba ještě máte rádi alternativní muziku, tak mám tady pro vás pár tipů. V pražský Malostranský Besedě dneska večer zahrají v brněnském Metro Music Baru vystoupí Baronova Holota a Lidopop. No a když se vrátím zase do Prahy, tak v Kafe v lese se dneska představí Cindy Marso. Objevujte nové věci, vybírejte, kdyby tohle bylo málo, můžete kouknout ještě k nám do sekce Club Life na náš web anebo na sociální sítě, jsou tam další tipy, kam dneska večer zajít. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pekárnám chybějí mladí pracovníci. Netflix propouští 1000 zaměstnanců a prezident Trump je ve Spojených státech stále pod palbou kritiky. České pekárenství potřebuje každý rok zhruba 1000 absolventů. Obor ale dokončuje jen kolem 200 studentů. Svaz pekařů a cukrářů proto spustil kampaň, která má žákům 8. a 9. tříd ukázat, že pekařské řemeslo má budoucnost. Pekárny zaměstnávají přes 24 000 lidí a nedostatek pracovníků řeší také zaměstnáváním cizinců. Podnikům navíc rostou náklady na dopravu i mzdy. Součástí kampaně bude také Den otevřených pekáren, který se uskuteční 20. ledna příštího roku. Americká streamovací platforma Netflix plánuje propustit přibližně 1000 zaměstnanců, tedy asi 6% své pracovní síly. Firma čelí silné konkurenci tradičních médií i YouTube a hledá nové zdroje příjmu. Rušení pracovních míst se dotkne hlavně týmů zaměřených na produkty, technologie, právo a lidské zdroje. Netflix se snaží rozšířit podnikání například o reklamu, živé vysílání a online hry. Naposledy ve velkém propouštěl před 4 lety, kdy zrušilo zhruba 450 pracovních míst. Prezident Trump je ve Spojených státech stále pod palbou kritiky. Vyvolala jeho dohoda s ruským vůdcem Putinem ohledně nákupu nafty. Americký prezident tak dočasně uvolnil Moskvě sankce. Slibuje tím levnější palivo pro Američany. Proti tomuto kroku se ale ozývají i jeho vlastní republikáni. Pokračuje naše reportérka ze Spojených států Hedvika Miller.
2: 4 republikánští a 2 demokratičtí senátoři společně žádají, aby Bílý dům rozhodnutí zrušil. Varují, že Washington nesmí finančně pomáhat Putinovi, zatímco Rusko zabíjí ukrajinské civilisty. Republikán Tom Tillis navíc upozorňuje na možný rozpor s americkým zákonem. Trump kritiku odmítá a argumentuje pomocí farmářům a dopravcům. Odborníci ale pochybují, že slíbené dodávky ceny výrazně sníží. Spor přichází ve chvíli, kdy republikány ohrožují právě drahé pohonné hmoty. Do kongresových voleb zbývají 3 týdny.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hokejisté Hradce Králové se můžou posunout v extraligové tabulce. Zítřejší předhrávce 11. kola budou v Litvínově usilovat o posun na 3. místo. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva. Ta v případě 3bodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit nad 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne v 17.30. Přesně 14. října 77 vydal David Bowie album Heroes, druhou část svý slavný berlínský trilogie. Titulní píseň inspiroval pohled na dvojici, která se líbala u berlínské zdi. Bowie později prozradil, že šlo o jeho producenta Tonyho Viscontiho a zpěvačku Antoniu Mas. Z příběhu tajné lásky na pozadí rozděleného Berlína se postupně stala nesmrtelná hymna odvahy, svobody a naděje. A závěrem koukneme na počasí. V noci bude jasno až polojasno, místy se vytvoří mlhy, čekají nás i přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 5 až k 0. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, ráno místy mlhavo. To se během dopoledne rozpustí, no a teploty vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů. 18 hodin, 3 minuty, vy posloucháte Radio Rock Zone a teď už nás čeká hodina plná živáků. Mám tady pro vás Red Hot Chili Peppers, Cheap Trick, no a teď už otevřeme s živákem These Days od kapely Foo Fighters.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: I figured out a way to break into Buckingham Palace. I don't want to get anybody in trouble, but I figured it out. Let's dance.
1: Na Radio Rock Zone posloucháte náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, neboli hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. Za náma Red Hot Chili Peppers, by the way, no a za malý okamžik budeme pokračovat, mám pro vás nachystaný Green Day, anebo taky velkou legendu Black Sabbath a jejich Into the Void.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Předtím ale v čase 18 hodin 19 minut omrkneme situaci na silnicích a začneme tady v Praze. Lenko, jak to vypadá? Ahoj.
3: Hezký večer do Rock Zone. V Jeremiášově ulici u sjezdu z Rozvadovské spojky se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. V Dobřížské ulici směrem od Smíchova za tunelem Mrázovka se srazila dvě osobní auta. Počítejte také se zdržením. A na Barandovském mostě směrem na Smíchov se střetlo osobní auto s autobusem. Počítejte se zdržením od nájezdu z ulice 5. května. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, díky. V Plzni v obchodní ulici na křižovatce u Makra se srazilo osobní auto s nákladákem.

vývozem. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipisk, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor Pepe a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benácká s impulzem, pojďte se bavit. Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.

0: Další živák v rámci dnešního nekonečného koncertu za náma, to byly samozřejmě legendární Judas Priest a Heading Out to the Highway. Tak přátelé, máme 18 hodin 34 minut, nejvyšší čas, abych připomněl, že celou příští hodinu se tady bude hrát na vaše přání. No a vy mi klidně už teď svoje tipy na oblíbenou muziku posílejte na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz nebo navštivte náš Rockzone Facebook a tam svoje přání napište buď do zprávy má nebo do komentáře pod nejnovější fotkou.
1: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
0: No a naposledy se taky dneska podíváme, na jakou muziku můžete vyrazit dneska večer do klubů, protože je fakt nejvyšší čas se rozhodnout. Tak já začnu tady v Praze, v Arše Plus, neboli někdejším divadle Archa. Dneska zahrajou dvě americké party, a to sice The Devil Wears Prada a 156 Silence a spolu s nima francouzský Novelist a britský Oversize. Malostranský besedě kapela v kafe v lese, písničkářka, hudebnice, která si říká Cindy Marso. V rock si dneska v Sub-Zero Dohor, Nerost a Brána a Meat Factory americký Forestry, kterým předskočí český Star 51. Brno pak nabízí v kabinetu Moose Tisíčáci a Voice Babes a v Metro Music Baru tam zahraje Baranova Holota a Lidopop. Komplet to všechno najdete i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life, jak jste zvyklí, anebo na našich sociálních sítích. Tak pojďme dál, před náma poslední blok dnešní živáků, před zprávama v 19, ještě třeba Sheryl Crow, Everyday is a Winding Road.
1: Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock'n'roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
10: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
11: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Finská banda Nightwish nám s živákem Amarant uzavřela dnešní nekonečný koncert na rádiu Rockzone. No a my máme za pár vteřin 19. hodinu, což znamená, že vás opětovně zdraví od mikrofonu Šimon Krause, krásný středeční večer. Před náma jak jinak než hodinka muziky na vaše přání, ale ještě předtím taky zprávy s Veronikou. Ahoj.
1: Ahoj, v pražský Meat Factory dneska vystoupí Forestry a taky Star 51. V klubu Sub-Zero zahrají Dohor, Nerost a Brána, no a v Brně v kabinetu Moose se dneska můžete těšit na Tisíčáky a Voice Babes. Tohle to jsou tipy ode mě, vy se ještě můžete kouknout k nám na webovky do sekce Club Life nebo na naše sociální sítě. Jsou tam další tipy, kam můžete dneska večer zajít a kde se hraje. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Lidé zasaženi olovem v pitné vodě dostanou slevu na vodném. Strach z eboli v Kongu připravuje ženy o péči a děti o očkování a fotbalisty Jablonce čeká těžký čtvrtek. Středočeské vodárny odpustí lidem zasaženým zářijovou kontaminací pitné vody vodné za 10 dní. Sleva se automaticky promítne do vyúčtování. Společnost ale odmítá odpovědnost za znečištění. Voda s olovem zasahla 12 obcí, včetně Odoleny vody, a omezila přibližně 15 000 obyvatel, kteří nesměli používat k pití ani na vaření. Zámek v Bezdružicích na Tachovsku je opět na prodej, stát ho nabízí za 45 milionů korun. To je o 3,5 milionů méně než při poslední elektronické aukci. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
3: Stát už s prodejem barokního sídla, jehož majitelem byl i slavný renesanční šlechtic Krištof Haran z Polžic a Bezdružic, pětkrát neuspěl. První dražba s minimální cenou 60 milionů korun se měla konat loni v únoru. Nikdo ale nesložil kauci, stejně jako při dalších pokusech. Teď musí případní zájemci složit 4 miliony. Novou kauci do půlnoci 7. prosince. 8. případně začne aukce. Poslední majitel kulturní památky je ve vězení za rozsáhlou majetkovou trestnou činnost.
1: Na východě Demokratické republiky Kongo se lidé kvůli obavám z eboly bojí chodit do nemocnic. Těhotné ženy vynechávají vyšetření a častěji rodí doma, což přispívá k růstu úmrtnosti matek. V provincii Ituri vzrostl počet jejich úmrtí mezi květnem a červencem meziročně téměř o 70%. Podle UNICEF zároveň v některých oblastech kleslo běžné dětské očkování o více než půlku. Zdravotníci varují, že dezinformace a odkládání léčby mohou mít dlouhodobé následky.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Zítra ve Freiburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Výkop je na programu v 9 večer. Fanoušci Ozzy Osbourna a Black Sabbath si můžou pořídit novou knihu mapující historii kapely, která zásadně ovlivnila vývoj heavy metalu. Publikace zachycuje cestu čtveřice Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler a Bill Ward. Od prvních koncertů v Birminghamu přes slavná alba a bouřlivé životní příběhy až po rozlučkový koncert Back to the Beginning. Kniha má 160 stran, pevnou vazbu a vychází v luxusním provedení. Před prodeji stojí kniha 599 korun, případně ji můžete pořídit ve výhodném kompletu se speciálním časopisem o Ozzym za 759. V noci bude jasno až polojasno, místy se vytvoří mlhy a čekají nás i přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 5 až k 0. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, ráno místy mlhavo, které se během dopoledne rozpustí. Teploty vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. 3 minuty po 19. startuje hodinka muziky na vaše přání. Pište si o vaše oblíbené songy na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz. Pište taky na náš Rockzone Facebook do zpráv nebo do komentářů pod nejnovější fotkou, anebo zavolejte sem do studia na 255 700 707.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Hodinku na vaše přání jsme otevřeli s kabátama i songem Calamity Jane. No a já už vybírám něco z vašich tipů a zabrousil jsem na úvod do facebookovej zpráv, kam mi napsal Ivan. Ahoj Šimone, co takhle při středečním večeru trochu přitvrdit a dát si něco od Slayer. Výběr nechám na tobě, díky. Ivana, já tě zdravím, já myslím, že to je obecně dobrý tip, protože Slayery jsme tady dlouho nehráli, takže já speciálně pro tebe teďka pouštím pecku Cult.
1: Radio Rock Zone.

0: Pozdrav ze Švédska od kapely Sabaton, Carlos Rex na rádiu Rockzone. No a my zůstaneme, řekněme, u severské muziky, protože další facebookový přání ze zpráv mi napsal Michal. Zdravím do rádia a chtěl jsem se zeptat, jestli by šlo pustit něco od Stratovarius. Díky. Michale, určitě šlo, takže já tady pro tebe mám teďka tuhle kapelu a song Unbreakable.
1: Rádio Rockzone.

0: Tak dohráli Stratovarius 19 hodin 21 minut. V rychlosti připomenu, že až do 8 se tady hraje na přání. No a ty můžete směřovat buď na telefon 255 700 707, nebo na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz. Případně můžete navštívit náš profil Rádia Rockzone na Facebooku a napsat mi buď to do zpráv, anebo do komentáře pod nejnovější fotkou. Rolling Stones a jejich letošní pecka In The Stars za malou chvíli, pak už to bude zase na vás.
1: Rádio Rockzone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
3: Hit sezóny na rádiu.

Ukázka z letošní velmi povedený desky veteránů Rolling Stones, tedy z desky Foreign Tongues in the Stars na rádiu Rockzone. No my budeme pokračovat taky s dalšíma rockovejma klasikama, dávám prostor taky vašim mailům. Napsala mi Denisa, ahoj, pustíš mi prosím hit od Aerosmith Dream On, moc děkuji a přeji fajn práci, já si ji taky užívám. Je to tak nápodobně, tak se mi to líbí, Aerosmith posílám.

potřebujeme na psání. Je nejvyšší čas zavolat 255 700 707.

0: Vzpomínka na skvělou australskou kapelu, která bohužel už léta nehraje. Australský Nexus a Mystify ještě navíc v živém provedení. Před náma další vaše přání, zase jsem zalovil v mailech, napsal mi tam Filip. Čau, Šimone, jestli ještě stíhám, tak bych prosil Five Finger Death Punch a Wash It All Away, díkes. Filipa, tě zdravím, no za chvíli to tam máš.
1: Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, spíše klasický rock'n'roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Takhle hráli legendární kysáci na konci 80. hitovka Forever na rádiu Rockzone. No a my se rozloučíme s dnešním vydáním pořadu Hrajeme na přání s českou hudební scénou, protože Ivana Holerová mi napsala přímo na Facebook do komentářů: ahoj, moc prosím Mamánek od Krucipisků pro mou dceru Agátku do Ždánic k jejímu svátku. No tak já se připojuji taky k přání všeho nejlepšího, ostatně všem Agátám. No a Krucipiska Mamánek za chvilku pošlu, ale zároveň taky vzkážu v tuhle chvíli všem ostatním, že další hodinka na vaše přání tady bude samozřejmě i zítra ve čtvrtek mezi 19. a 20. hodinou.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na Rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: 19. hodině a 59. minutě nás doprovodili Green Day se songem One Eyed Bastard. Tak přátelé, v tuhle chvíli vás opětovně zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek, krásný a pohodovej středeční večer všem. No a před startem naší poslední společné hodinky pojďme dát taky poslední společný zprávy s Verčou. Ahoj.
1: Ahoj, ještě než se vrhneme na zprávy, tak jenom připomenu, že na našich webovkách www.rockzone.cz, konkrétně v sekci Club Life, každý den najdete tipy, kam můžete večer za živou muzikou, to samý platí o našich sociálních sítích. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pekárnám chybějí mladí pracovníci. Prezident Trump je ve Spojených státech stále pod palbou kritiky a fotbalista Hipš prodlužuje smlouvu s Boleslaví. České pekárenství potřebuje každý rok zhruba 1000 absolventů. Obor ale dokončuje jen kolem 200 studentů. Svaz pekařů a cukrářů proto spustil kampaň, která má žákům 8. a 9. tříd ukázat, že pekařské řemeslo má budoucnost. Pekárny zaměstnávají přes 24 000 lidí a nedostatek pracovníků řeší také zaměstnáváním cizinců. Podnikům navíc rostou náklady na dopravu i mzdy. Součástí kampaně bude také den otevřených pekáren. Ten se uskuteční 20. ledna příštího roku. Koalice přehlasovala Pavla. Spor o pravomoci prezidenta i úředníky tak posoudí ústavní soud, jak avizovali opoziční politici. Vládní koalice přehlasovala Pavlovo veto k novému zákonu o státních zaměstnancích i doprovodné novele, která odebírá hlavě státu jedno z hlavních ústavních pravomocí bez změny ústavy. Prezident Pavel se stejně jako opozice obává politizace státní správy. Prezident Trump je ve Spojených státech stále pod palbou kritiky. Vyvolala jeho dohoda s ruským vůdcem Putinem ohledně nákupu nafty. Americký prezident tak dočasně uvolnil Moskvě sankce. Slibuje tím levnější palivo pro Američany. Proti tomuto kroku se ale ozývají i jeho vlastní republikáni. Pokračuje reportérka Hedvika Miller.
3: 4 republikánští a 2 demokratičtí senátoři společně žádají, aby Bílý dům rozhodnutí zrušil. Varují, že Washington nesmí finančně pomáhat Putinovi, zatímco Rusko zabíjí ukrajinské civilisty. Republikán Tom Tillis navíc upozorňuje na možný rozpor s americkým zákonem. Trump kritiku odmítá a argumentuje pomocí farmářům a dopravcům. Odborníci ale pochybují, že slíbené dodávky ceny výrazně sníží. Spor přichází ve chvíli, kdy republikány ohrožují právě drahé pohonné hmoty. Do kongresových voleb zbývají 3 týdny.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalista Matěj Hipš prodlužuje smlouvu s Mladou Boleslaví. 33-letý levý bek a bývalý mládežnický reprezentant podepsal s prvoligovým klubem nový dlouhodobější kontrakt. Ten původní by mu vypršel na konci sezony. Hipš už je 5. hráčem, se kterým mladoboleslavský klub během posledního týdne prodloužil smlouvu. Baskytarista Ian Hill vysvětlil, proč po 57 letech končí s pravidelným koncertováním s Judas Priest. Dlouhodobá artritída mu komplikovala hraní a během posledního evropského turné si dokonce přetrhl šlachu v levém rameni, takže už nedokázal pořádně zvednout ruku k baskytarovému krku. Kapela proto povolala Davyho Rimmera, který ho úspěšně zastoupil. Hill nechtěl riskovat rušení dalších koncertů a zklamat fanoušky. Na nové desce Judas Priest ho ale ještě uslyšíme, bude se na ní podílet, protože basové party už nahrál. Zítra bude většinou polojasno a teploty vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 20. hodině tady mám pro vás Foo Fighters, taky Metallica a všechno to odevřou Horký žeslíže se svým silným refrénem. Tak ještě jednou krásný večer.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Dárková klasika z první poloviny 70. let, samozřejmě kapela Free a All Right Now na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pro dnešní den se definitivně naposledy podíváme, jak to vypadá na tuzemských silnicích 20 hodin 19 minut. Tady v Praze pozor na 6C v Hládkově ulici, tam došlo ke střetu osobního auta s tramvají, počítejte s omezením. V Českých Budějovicích v Dukelské ulici na křižovatce s Lidickou třídou se srazily dvě osobní auta, i tam čekejte omezení provozu. No a na Karvinsku v Českém Těšíně v Karvinské ulici u křižovatky s Hrabinskou se srazilo osobní auto s motorkářem. No a problémy hlásí taky dálnice D1 na 315. kilometru směrem na Ostravu, se srazilo osobní auto s nákladňákem. Kolona se ale zatím netvoří. Tak všem řidičům šťastnou cestu, nás čekají za pár minut Aerosmith a předtím taky novinka od kanadských Nickelback, Rattle the Cage.
2: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Po tom, co dozněl živák od kapely Empire Amor, Misery Business, tak já, Šimon Kalousek, se s váma s dovolením rozloučím, ale ještě než to učiním definitivně pro dnešní den, tak vás pozvu na naše zítřejší vysílání, a to konkrétně na další díl našeho pořadu Od poslech Toma Fredeho, který je pro vás nachystaný klasicky v čase od 13 do 14 hodin. No a Tomášovými hosty v tomhletom týdnu budou členové metalcoreové kapely Severals, a to konkrétně zpěvák Dominik Fencel a baskytarista Ondřej Dobrý. Kapela právě vydala nový album, nejenom o tom se určitě budou bavit. Pokud byste měli na členy Severals jakýkoliv dotazy, posílejte na mailovou adresu studio@rockzone.cz. Tak jo, já se loučím, přeju vám krásný zbytek středečního večera, no a my si to dáme spolu zase zítra, tentokrát už klasicky od 2 odpoledne, do té doby čus.
1: Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidé zasažení olovem v pitné vodě dostanou slevu na vodném. Pekárnám chybějí mladí pracovníci a fotbalisty Jablonce čeká těžký čtvrtek. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Středočeské vodárny odpustí lidem zasaženým zářijovou kontaminací pitné vody vodné za 10 dní. Sleva se automaticky promítne do vyúčtování. Společnost ale odmítá odpovědnost za znečištění. Voda s olovem zasahla 12 obcí, včetně Odoleny vody, a omezila přibližně 15 000 obyvatel, kteří ji nesměli používat k pití ani na vaření. České pekárenství potřebuje každý rok zhruba 1000 absolventů. Obor ale dokončuje jen kolem 200 studentů. Svaz pekařů a cukrářů proto spustili kampaň, která má žákům 8. a 9. tříd ukázat, že pekařské řemeslo má budoucnost. Pekárny zaměstnávají přes 24 000 lidí a nedostatek pracovníků řeší také zaměstnáváním cizinců. Podnikům navíc rostou náklady na dopravu i mzdy. Součástí kampaně bude také Den otevřených pekáren, ten se uskuteční 20. ledna příštího roku. Prezident Trump je ve Spojených státech stále pod palbou kritiky. Vyvolala ji jeho dohoda s ruským vůdcem Putinem ohledně nákupu nafty. Americký prezident tak dočasně uvolnil Moskvě sankce. Slibuje tím levnější palivo pro Američany. Proti tomuto kroku se ale ozývají i jeho vlastní republikáni. Teď už pokračuje naše reportérka ze Spojených států Hedvika Miller.
2: 4 republikánští a 2 demokratičtí senátoři společně žádají, aby Bílý dům rozhodnutí zrušil. Varují, že Washington nesmí finančně pomáhat Putinovi, zatímco Rusko zabíjí ukrajinské civilisty. Republikán Tom Tillis navíc upozorňuje na možný rozpor s americkým zákonem. Trump kritiku odmítá a argumentuje pomocí farmářům a dopravcům. Odborníci ale pochybují, že slíbené dodávky ceny výrazně sníží. Spor přichází ve chvíli, kdy republikány ohrožují právě drahé pohonné hmoty. Do kongresových voleb zbývají 3 týdny.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Ve čtvrtek ve Freiburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Výkop je na programu v 9 večer. Máme jasno až polojasno, místy se tvoří mlhy a čekají nás i přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 5 až 0 stupňů. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, ráno místy mlhavo, které se během dopoledne rozpustí. No a teploty přes den vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidé zasažení olovem v pitné vodě dostanou slevu na vodném. Pekárnám chybějí mladí pracovníci a fotbalisty Jablonce čeká těžký čtvrtek. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Středočeské vodárny odpustí lidem zasaženým zářijovou kontaminací pitné vody vodné za 10 dní. Sleva se automaticky promítne do vyúčtování. Společnost ale odmítá odpovědnost za znečištění. Voda s olovem zasahla 12 obcí, včetně Odoliny Vody, a omezila přibližně 15 000 obyvatel, kteří ji nesměli používat k pití ani na vaření. České pekárenství potřebuje každý rok zhruba 1000 absolventů. Obor ale dokončuje jen kolem 200 studentů. Svaz pekařů a cukrářů proto spustili kampaň, která má žákům 8. a 9. tříd ukázat, že pekařské řemeslo má budoucnost. Pekárny zaměstnávají přes 24 000 lidí a nedostatek pracovníků řeší také zaměstnáváním cizinců. Podnikům navíc rostou náklady na dopravu i mzdy. Součástí kampaně bude také Den otevřených pekáren, ten se uskuteční 20. ledna příštího roku. Prezident Trump je ve Spojených státech stále pod palbou kritiky. Vyvolala ji jeho dohoda s ruským vůdcem Putinem ohledně nákupu nafty. Americký prezident tak dočasně uvolnil Moskvě sankce. Slibuje tím levnější palivo pro Američany. Proti tomuto kroku se ale ozývají i jeho vlastní republikáni. Teď už pokračuje naše reportérka ze Spojených států Hedvika Miller.
2: 4 republikánští a 2 demokratičtí senátoři společně žádají, aby Bílý dům rozhodnutí zrušil. Varují, že Washington nesmí finančně pomáhat Putinovi, zatímco Rusko zabíjí ukrajinské civilisty. Republikán Tom Tillis navíc upozorňuje na možný rozpor s americkým zákonem. Trump kritiku odmítá a argumentuje pomocí farmářům a dopravcům. Odborníci ale pochybují, že slíbené dodávky ceny výrazně sníží. Spor přichází ve chvíli, kdy republikány ohrožují právě drahé pohonné hmoty. Do kongresových voleb zbývají 3 týdny.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Ve čtvrtek ve Freiburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Výkop je na programu v 9 večer. Máme jasno až polojasno, místy se tvoří mlhy a čekají nás i přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 5 až 0 stupňů. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, ráno místy mlhavo, které se během dopoledne rozpustí. No a teploty přes den vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Tak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babiš odmítá spekulace o konci několika ministrů. Na Lonsku jsou hotové další 2 kilometry D6 a Slovensko trápí hladina Dunaje. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Premiér Andrej Babiš ujistil, že má důvěru v ministra školství Roberta Plagu a neplánuje ani odchod ministra životního prostředí Igora Červeného či zdravotnictví Adama Vojtěcha. Spekulace o Plagově konci se objevily kvůli jeho neshodám s premiérem, mimo jiné ohledně změn v inkluzivním vzdělávání. Koalice se ale na podobě změn dohodla a Plaga následně uvedl, že nevidí důvod k personálním změnám ve vládě. Babiš zároveň označil za nepravdivé zprávy, že ho Vojtěch žádal o odchod z funkce a návrat do diplomacie. Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6. Dokončení zbytku zhruba 12-kilometrového úseku se ale zbrzdí kvůli změně technologie výstavby mostu. Podle ředitelství silnic a dálnic se stavba také prodraží. Z vysoutěžených 3,5 miliardy korun pravděpodobně na více než 4 miliardy. Slovensko trápí hladina Dunaje. Ten totiž vysychá a to se projevuje i na ekonomice. Nedostatek vody způsobuje problémy nejen zemědělcům, ale také dopravě a energetice.
2: Námorníci pravidelně sledují, či sa hladina nezdvihla natoliko, aby bezpečně preplávali. Ak lode aj preplávajú, nemajú veľa nákladu, aby pod jeho váhou nenarazili na dno. Časť nákladov sa musí preklápať na železnicu a kamióny. To samozrejme niečo stojí. Nedostatok vody spôsobuje problémy i v elektrárni v Kapčíkove. Už dlhodobo funguje iba jedna turbína, aj to takmer na minimálny výkon. Od vzniku vodného diela taký nízky prietok vody ešte na Dunaji nemali. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Hradce Králové si môžu posunúť v extraligové tabulce. Ve čtvrteční předehrávce 11. kola budou v Litvínově usilovat o posun na třetí místo. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva. Ta v případě tříbodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne v 17.30. Máme jasno až polojasno, místy se tvoří mlhy, čekají nás i přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 5 stupňů a můžou se pohybovat až k nule. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, teploty vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidé zasažení olovem v pitné vodě dostanou slevu na vodném. Pekárnám chybějí mladí pracovníci a fotbalisty Jablonce čeká těžký čtvrtek. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Středočeské vodárny odpustí lidem zasaženým zářijovou kontaminací pitné vody vodné za 10 dní. Sleva se automaticky promítne do vyúčtování. Společnost ale odmítá odpovědnost za znečištění. Voda s olovem zasahla 12 obcí, včetně Odoleny vody, a omezila přibližně 15 000 obyvatel, kteří ji nesměli používat k pití ani na vaření. České pekárenství potřebuje každý rok zhruba 1000 absolventů. Obor ale dokončuje jen kolem 200 studentů. Svaz pekařů a cukrářů proto spustili kampaň, která má žákům 8. a 9. tříd ukázat, že pekařské řemeslo má budoucnost. Pekárny zaměstnávají přes 24 000 lidí a nedostatek pracovníků řeší také zaměstnáváním cizinců. Podnikům navíc rostou náklady na dopravu i mzdy. Součástí kampaně bude také Den otevřených pekáren, ten se uskuteční 20. ledna příštího roku. Prezident Trump je ve Spojených státech stále pod palbou kritiky. Vyvolala ji jeho dohoda s ruským vůdcem Putinem ohledně nákupu nafty. Americký prezident tak dočasně uvolnil Moskvě sankce. Slibuje tím levnější palivo pro Američany. Proti tomuto kroku se ale ozývají i jeho vlastní republikáni. Teď už pokračuje naše reportérka ze Spojených států Hedvika Miller.
2: 4 republikánští a 2 demokratičtí senátoři společně žádají, aby Bílý dům rozhodnutí zrušil. Varují, že Washington nesmí finančně pomáhat Putinovi, zatímco Rusko zabíjí ukrajinské civilisty. Republikán Tom Tillis navíc upozorňuje na možný rozpor s americkým zákonem. Trump kritiku odmítá a argumentuje pomocí farmářům a dopravcům. Odborníci ale pochybují, že slíbené dodávky ceny výrazně sníží. Spor přichází ve chvíli, kdy republikány ohrožují právě drahé pohonné hmoty. Do kongresových voleb zbývají 3 týdny.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Ve čtvrtek ve Freiburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Výkop je na programu v 9 večer. Máme jasno až polojasno, místy se tvoří mlhy a čekají nás i přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 5 až 0 stupňů. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, ráno místy mlhavo, které se během dopoledne rozpustí. No a teploty přes den vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babiš odmítá spekulace o konci několika ministrů. Na Lonsku jsou hotové další 2 kilometry D6 a Slovensko trápí hladina Dunaje. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Premiér Andrej Babiš ujistil, že má důvěru v ministra školství Roberta Plagu a neplánuje ani odchod ministra životního prostředí Igora Červeného či zdravotnictví Adama Vojtěcha. Spekulace o Plagově konci se objevily kvůli jeho neshodám s premiérem, mimo jiné ohledně změn v inkluzivním vzdělávání. Koalice se ale na podobě změn dohodla a Plaga následně uvedl, že nevidí důvod k personálním změnám ve vládě. Babiš zároveň označil za nepravdivé zprávy, že ho Vojtěch žádal o odchod z funkce a návrat do diplomacie. Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6. Dokončení zbytku zhruba 12-kilometrového úseku se ale zbrzdí kvůli změně technologie výstavby mostu. Podle ředitelství silnic a dálnic se stavba také prodraží. Z vysoutěžených 3,5 miliardy korun pravděpodobně na více než 4 miliardy. Slovensko trápí hladina Dunaje. Ten totiž vysychá a to se projevuje i na ekonomice. Nedostatek vody způsobuje problémy nejen zemědělcům, ale také dopravě a energetice.
2: Námorníci pravidelně sledují, či sa hladina nezdvihla natoliko, aby bezpečně preplávali. Ak lode aj preplávajú, nemajú veľa nákladu, aby pod jeho váhou nenarazili na dno. Časť nákladov sa musí preklápať na železnicu a kamióny. To samozrejme niečo stojí. Nedostatok vody spôsobuje problémy i v elektrárni v Gabčíkove. Už dlhodobo funguje iba jedna turbína, aj to takmer na minimálny výkon. Od vzniku vodného diela taký nízky prietok vody ešte na Dunaji nemali. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Hradce Králové si můžou posunout v extraligové tabulce. Ve čtvrteční předehrávce 11. kola budou v Litvínově usilovat o posun na třetí místo. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva. Ta v případě tříbodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne v 17.30. Máme jasno až polojasno, místy se tvoří mlhy, čekají nás i přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 5 stupňů a můžou se pohybovat až k nule. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, teploty vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: not just an American dream, or an Asian dream, or a European dream. Also, an African dream.
1: 13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskotštější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.